Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli jako přátelé. Přátelé.

to je dobře, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka, jak bych mohl zapomněl.

0: Jste na správné frekvenci ve správném čase.
1: Noční proud.

jste na správné frekvenci ve správném čase. Stanice Československo vysílá noční proud. Stanice Československo.

0: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské s rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
1: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
2: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Připomínka na báječnou partu Inexis ze signálu pro pohodové ráno nás dostala už k 8. hodině. Honza Navrátil tak netrpělivě vyhlíží, až mu dám slovo, protože má dnešní úvodní zprávy a já vám po nich zahraju opět 80 let Bonnie Tyler, Smokey a nebo Marty Kidd.
1: Signál rádio doprava.
0: Ale ze všeho nejdřív míříme na silnice, dálnice D5, 16. kilometr ve směru na Prahu. Tam havarovalo osobní vozidlo do středových svodidel a ještě jdeme přímo do Prahy. V Kostelecké ulici máme nehodu osobního auta do stromu. Taky v těchto místech raději nohu z plynu a šťastnou cestu.
1: Signál rádio, zprávy.
2: Hezkou neděli, je s vámi Signál rádio, posloucháte zprávy, bylo 8 hodin. Volební komise sečetly poslední hlasy v komunálních volbách. První výsledky byly zveřejněny včera před 14:30 odpoledne z Miskovic na Kutnohorsku. Zhruba o hodinu později začaly přicházet také první výsledky z krajských měst. Ve volbách do obecních zastupitelstev lidé rozhodovali o tom, kteří z téměř 190 tisíc kandidátů budou patřit mezi zhruba 62 tisíc zastupitelů. Hlasovat mohlo více než 8 milionů voličů. V minulých volbách toto právo využila necelá polovina z nich. Letos účast dosahovala 48%. Premiér Andrej Babiš označil dohodu mezi Spojenými státy a Ruskem o dodávkách nafty na trh za velkou facku pro Evropu. Měla by prý reagovat. Dohodu o dodávkách nafty z Ruska do Spojených států kritizují také demokratičtí lídři v Senátu Spojených států. Ti označují jako naprostou zradu Ukrajiny, evropských spojenců a americké bezpečnosti. A jihokorejská kontejnerová loď dnes dokončila první komerční zpáteční plavbu země do Evropy přes Arktidu. Cesta trvala 50 dní. Podle úřadu by arktická trasa mohla zkrátit dobu plavby až o třetinu.
1: Co se děje v regionu?
2: Neobvyklou krádež řeší městská část Praha 18. Na svém facebookovém profilu vyzvala veřejnost k pomoci při objasnění krádeže bronzového pomníku věnovaného zaměstnancům továrny Avia, kteří padli během druhé světové války. Případ, který je v šetření policie, se udál v noci ze 24. na 25. srpna. Lidé se s jakýmikoliv informacemi mají obracet přímo na policii.
1: Sport.
2: Bronzovou medaili si z mistrovství světa v Baku přiváží Lukáš Krpálek. 35-letý český judista uvedl, že souboje s mladšími soupeři jsou pro něj ale čím dál tím těžší. I přesto dokázal získat v pořadí 6. světovou medaili.
1: Signál rádio, počasí.
2: A ranní zprávy doplníme pohledem na počasí. Nedělní den bude s polojasnou oblohou, přes den počítejme s proměnlivou oblačností a na horách s výskytem přeháněk. Vítr dnes zafouká západní do 7 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty vystoupají na hodnoty mezi 10 a 15 stupni Celsia. Tolik zprávy. Hezké ráno přeje Honza Navrátil.
1: Signál rádio. Signál rádio.
0: Honzo, díky, 3 minuty po 8 hodině, už je s vámi Lukáš Bláha a já přinesu informace, které se vám určitě během rána budou hodit, to znamená očekávané události i to, co nás nemine na obloze a prim budou zanedlouho hrát dnešní oslovenci pro 11. říjen. Nenechte si je ujít, dobré nedělní jitro.
1: Signál rádio, to nejlepší z 80. let.

Je, ve víkendovém signálu vás probouzeli Flintstonovi, které pode mnou střídá jiný slavný seriál Beverly Hills 920, protože dnes by kulatých 60 bylo představiteli Dylana, tedy herci Lukeovi Perrymu. Přání toho nejlepšího k svátku náleží všem Andrejům, takže i panu premiérovi, zároveň dívkám, protože právě 11. říjen je jejich mezinárodním dnem. A když se vrátíme zpět k narozeninám, 57. má mladší brácha Dominátora Dominika Haška Martin Hašek, někdejší spartianský fotbalista, aktuálně trenér Dukly Praha, a 80 svíček z dortu svoukne americký zpěvák Daryl Hall, který ve dvojici s Johnem Oatesem vytvořil v 80. spoustu hitů. A já vám pouštím jeden z těch největších, Out of Touch, pro vaše lepší nedělní ráno.

0: Ve víkendu na Signál rádiu Svatá pravda. Petr Janů s láskou má svět naději, s vámi vstává Signál a mám tady pranostiku pro 11. říjen, takhle pár vteřin před půl devátou. Na svatého Andreje zima se zareje. No tak ještě to není tak hrozné, protože teď po ránu máme 9 stupňů, mohlo by to být i horší. Třeba v roce 1877 minus 1 stupeň krásný. To dnešní nejvyšší denní teploty mezi 10 až 15 stupni. Na Moravě a ve Slezsku většinou kolem 15, na Moravě jižní až 17. K tomu proměnlivá oblačnost, mohlo by to být ovšem trošku veselější než včera. Srážky, neočekáváme jich tolik. Tak to je, myslím, pozitivní informace. A co se týče vůbec celkově očekávaných událostí, tak ty si povíme velmi brzy. Do té doby ještě 80kový ABBA nebo Sabrina. Dobré ráno.
1: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte Signál rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se Signál rádiem na 80kách digitálně v DAB+ po celém Česku. Signál rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Víkendovým signálem se probouzíte a dobře děláte, protože jdeme zjistit, co se bude dít v neděli 11. října.
1: Signál Radio. Očekávané události.
0: Ve Frankfurtu nad Mohanem končí knižní veletrh, jehož čestným hostem bylo Česko, štafetu po něm převezme Chile. Kvůli rekonstrukci naopak začíná v Praze výluka tramvajové trati mezi zastávkami nákladové nádraží Žižkov a Ohrada, potrvá do 18. prosince. Deblová královna Kateřina Siňáková bude od 10:30 dopoledne našeho času bojovat na Masters v Pekingu o další triumf ve čtyřhře a svou jubilejní 40. trofej v této disciplíně. Držíme palce a 15:30. To je čas startu legendární v pořadí 136. Velké Pardubické. Tentokrát na trať dlouhou 6900 metrů vyrazí jen 10 koní, což je nejméně od roku 1993. Ale to neznamená, že by ten zážitek z tohoto dostihu měl být snad nějakým způsobem menší. Naopak větší bude vaše radost z další muziky, věřím tomu právě teď. To je vynikající Phil Collins. Hezké ráno.

0: Zpěvačka pocházející z Walesu, Donna Lewis, nás v éteru signálu dovedla na dohled 9. za 3,5 minuty odbije. Dáme si tedy čerstvé zprávy, které připravil Honza Navrátil, a i v příští hodině Whitney Houston, Roy Orbison nebo Mitch Ure, čili ty nejlepší osmdesátky.
1: Signál rádio doprava.
0: Nehodu máme v Ostravě, v Ruské ulici došlo ke střetu dvou osobních vozidel a bouralo se i v Liberci, konkrétně v ulici doktorky Milady Horákové. Tak v těchto místech určitě nohu z plynu a klidnou cestu.
1: Hvězdy na síti, hvězdy na síti. Víte, čím zase provokovala Madonna? Co na sebe prozradil Rick Astley? Nebo co chystají Pet Shop Boys? Nepotřebujete dalekohled, abyste věděli, čím se hvězdy chlubí na sociálních sítích a co fanouškům odhalují ze svého soukromí. Všechno vám prozradíme v rubrice Hvězdy na síti na Signál Rádiu.
2: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Když slyšíš tohle...

0: to nejlepší z 80. let. Signál Rádio, zprávy.
1: Příjemnou neděli, je s vámi Signál Rádio, opět po hodině plné 80. Pojďme na zprávy. Volební komise sečetly poslední hlasy. První kolo senátních voleb letos po 6 letech opět vyhráli Starostové se 14 senátory a nebo finalisty. Druhé bylo hnutí ANO, které má 13 finalistů, a třetí ODS z 9. Hlavní město Praha uzavřelo komunální volby. Nejdéle se čekalo na výsledky obecních, ale i senátních voleb z jednoho okrsku v Praze 5. Statistici data převzali kolem dnešní 7. hodiny raní. V hlavním městě vyhrálo hnutí STAN se 17 mandáty. Na druhém místě je koalice ODS a TOP 09 se stejným počtem mandátů, ale nižším počtem hlasů. Podívejme se také na výsledky komunálních voleb v Brně. Tady vyhrála kandidátka Lidovců a Starostů, získala 18 mandátů v zastupitelstvu, které má 55 členů. Druhý skončil vítěz minulých voleb ODS, TOP 09 a nezávislí se 13 mandáty. Třetí pak ANO, které bude mít 11 zastupitelů. Voleb se zúčastnilo 44,8% voličů. V německém Frankfurtu nad Mohanem dnes končí knižní veletrh. Jehož čestným hostem bylo Česko. Štafetu po nás přebírá Chile. A je na čase, aby Ukrajinci měli nového prezidenta. Je o tom přesvědčen americký prezident Donald Trump. Volodymyr Zelenský podle něj mohl válku na Ukrajině, kterou proti této zemi 5. rokem vede Rusko, už mnohokrát ukončit dohodou, řekl Trump. Ten také zároveň podle agentury Reuters dodal, že si Zelenský může dělat, co chce. Pouze nesmí zasahovat ruské rafinerie.
0: Co se děje v regionu?
1: Oběti prosincové střelby z roku 2023 na Pražské filozofické fakultě budou mít pietní místo. O přípravu architektonicko-výtvarné soutěže se postará pracovní skupina, kterou ustanovil magistrát. Nové pietní místo bude součástí chystané celkové obnovy náměstí Jana Palacha. Připomeňme, že při incidentu tu jeden ze studentů zastřelil 14 lidí, poté také sebe a dalších 25 lidí zranil.
0: Sport.
1: Druhé stupně vítězů si na světovém poháru v krátkém bazénu v Taškentu připsal znakař Jan Čejka. Po pátečním bronzu z dvoustovky přidal ve třetím nejrychlejším čase české historie také bronz na poloviční trati. Čas byl 49,84 sekundy. A Max Verstappen navázal na vítězství ve sprintu i v kvalifikaci na hlavní závod Formule 1 v Singapuru. Druhý skončil Charles Leclerc a třetí dojel Lewis Hamilton.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A přidávám také informace o počasí. Dnešní, tedy nedělní den, bude polojasný. Přes den počítejme s proměnlivou oblačností a na horách s výskytem přeháněk. Vítr zafouká západní do 7 metrů za sekundu a teploty se dnes budou pohybovat mezi 10 a 15 stupni Celsia. Tolik další zprávy a Honza Navrátil.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
2: A s vámi dál za mikrofonem zůstává Lukáš Bláha. V příštích chvílích pak společně zjistíme, kde se dá příjemně strávit nejen tato neděle. Nenechte si ujít víkendový tip a mějte příjemné ráno.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: signál proudí do vašich uší a podzimní víkend je jako dělaný pro návštěvu pražské botanické zahrady v Troji. Tam vás totiž čekají dýňové dekorace inspirované dobou pravěku. Na tradiční výstavu dýní nás pozve Lucka Sinková.
1: V pražské botanické zahradě v Troji začala výstava dýní s názvem Pradávný svět. Čekají vás stovky dýní a tykví všech barev a velikostí a ještě i dinosauři, obří pravěký hmyz a první lidé. Teď o víkendu navíc jsou tu nachystané dýňohrádky, kde si děti užijí tvoření, hry a další zábavu, ale zabavíme se i my dospělí. Tak vezměte celou rodinu a vydejte se do botanické zahrady nasát trochu podzimní atmosféry a užít si legraci.
0: Ano, výstava dýně potěší i tchyně.

0: I v neděli 11. října je s vámi Signál Radio. 2 minuty chybí do 9:30. Máme právě teď 10 stupňů venku, polojasno, ale jinak čekáme proměnlivou, převážně zvětšenou oblačnost na nebi. K tomu teď po ránu se ještě budou ojediněle udržovat mlhy. Co je pozitivní, že později odpoledne a večer mají přehánky a místy i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty mezi 10 a 15 stupni. Na jižní Moravě tam bude ojediněle až stupňů 18. Tak věřím, že tyhle informace vás potěšily. Stejně jako nabídka další 80-kové muziky Casey and the Sunshine Band a nebo romantici Spandau Ballet. Hezké stále ještě nedělní ráno.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádiu.

z víkendového vysílání signálu Casey and the Sunshine Band, Give it up, tedy vzdej to. Takové správné sportovní heslo je ovšem nevzdávej to, což by určitě potvrdil hokejisté. A naše nejvyšší soutěž čeká 10. kolo. Jeho šlágrem je souboj druhého s prvním, tedy Pardubice versus Třinec. Začátek je v 18.30. Ještě předtím můžete, pokud jste jihomoravští, podpořit svůj tým, tedy Kometu Brno od 17 hodin proti Plzni. A už od 3 odpoledne se hraje v pražské O2 aréně utkání mezi Spartou a Vítkovicemi. To, aby si příznivci pražského klubu mohli dát dvojboj, tedy stihli i večerní fotbalový mač mezi Letenskými a pro změnu Pardubice. Ano, Pardubice, to je město, které se dneska zmiňuje několikrát i vzorem ke 136. velké Pardubické, ale zpět ještě k hlavnímu městu, protože Praha si zamilovala takzvané pump tracky. Ano, to jsou místa, kde se dá jet na kole, koloběžce, skateboardu nebo inline bruslích po takových zvlněných cestách. No a nová sportovní dráha vznikla na Malé Ohradě, patří k těm větším v metropoli, a druhé sportoviště shodou okolností vzniklo nedávno v Příbrnické ulici nedaleko hlavního nádraží. To znamená, Praha tak během jediného týdne slavnostně otevřela hned dva nové pump tracky. My teď otevíráme opět playlist, tohle je Katrina and the Waves a vám všem pěkný zbytek nedělního rána.

0: Královna Popu vám povolá k signálu, posílala přání bezvadného nedělního skoro dopoledne, protože už jen minuta nás dělí od 10. hodiny do studia, tak za mnou dorazil Honza Navrátil, protože má aktuální zprávy. A já si pro sebe určitě nenechám další osmdesátky, zazní Spaňa, Slate nebo Kim Wilde.
1: Signál rádio doprava.
0: Se zdržením počítejte v Praze v Bubeneckém tunelu směr Smíchov kvůli porouchanému vozidlu. No a ještě určitě za zmínku stojí to, že v Brně v Botanické ulici došlo k velkému požáru, takže počítejte určitě s dlouhým zdržením. Jinak jsme bez nehod, tak snad nám to vydrží co nejdéle.
2: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské s rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezkou neděli, opět po hodině pro vás máme na Signálu další zprávy. Dnes večer bude zahájen 30. ročník konference Forum 2000. Zúčastní se ho předseda Senátu Miloš Vystrčil. Součástí programu bude udělení mezinárodní ceny Fóra 2000 za odvahu a odpovědnost. Konference potrvá do 13. října. Výsledky komunálních voleb podle šéfa motoristů Petra Macinky ukázaly, že v Praze strana spokojená není a bude se muset v hlavním městě lépe politicky pohybovat. Úspěch naopak z velkých měst vidí Macinka v Ostravě. Řekl to novinářům ve volebním štábu.
2: My jsme obhajovali celkem nula mandátů, protože jsme s výjimkou zastupitelstva hlavního města Prahy v komunálních volbách všude kandidovali úplně poprvé. Logicky tam, kde jsme ten mandát získali, tak to úspěch je. Já blahopřeju těm, kteří za motoristy ten mandát získali, ale těm ostatním se snažím říkat, ať neklesají na mysli, protože i já jsem také byl před 4 lety na úplném začátku, kdy jsme také v tom prvotním testu neuspěli, ale během 3 let jsme dokázali z naprosté nuly se dostat do poslanecké sněmovny a stát se vládní politickou stranou.
1: Při včerejším útoku na mezinárodní letiště v saúdsko-arabské metropoli Riádu zemřelo nejméně 12 lidí a dalších 309 osob utrpělo zranění. Podle agentur to uvedl v noci na dnešek Saúdský úřad pro civilní letectví.
0: Co se děje v regionu?
1: Po velké tramvajové výluce, která aktuálně trápí oblast pražského Smíchova, chystá dopravní podnik další. Ta začne 11. října, kdy se přeruší tramvajový provoz mezi zastávkami nákladové nádraží Žižkov a Ohrada. Výluka a komplikace tu potrvají přibližně týden a dotknou se 9 tramvajových linek. Práce by tu měly skončit v pátek 18. října.
0: Sport.
1: Hokejová extraliga má dnes na programu utkání svého 10. kola. V 15 hodin proti sobě nastoupí Sparta a Vítkovice. O hodinu později začne utkání mezi Mladou Boleslaví a Litvínovem. V 17 hodin se střetnou Karlovy Vary s Kladnem, Kometa z Plzní a Hradec Králové nastoupí proti Olomouci a stejně tak i České Budějovice proti Liberci. V 18 hodin a 30 minut zápasy 10. kola zakončí duel mezi Pardubicemi a Třincem.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A i v těchto zprávách přidávám informace o počasí. Venku je polojasno, přes den počítejme s proměnlivou oblačností, na horách pak s výskytem přeháněk. Vítr fouká západní, maximálně do 7 metrů za sekundu a teploty dnes vystoupají na hodnoty mezi 10 a 15 stupni Celsia. Tak to byly další zprávy. Vracíme se opět k muzice. Hezký poslech.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: 10 hodin k něm 4 minuty, jedeme nedělním dopolednem a kromě změněné hudby se brzy dočkáte i hvězd na síti, které budou mimo jiné o novém albu Erasure. Jako vždycky je bude mít pod palcem Martin Čípa. Já jsem Lukáš Bláha a přeju skvělý dopolední poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Víkendový signál zní ve vašich přijímačích a pospaně uslyšíte hlas mého drahého kolegy Martina Čípy, jako obvykle brouzdal po síti.
1: Hvězdy na síti.
2: Na signál rádiu.
3: Erasure na sítích oznámili příchod nové desky. Bude se jmenovat Radio Radio a vyjde v půlce března příštího roku. Už teď ale představili první single Wings of Love, který jakoby vypadl z osmdesátek. Na jaře k albu rozjedou taky turné, ale Česku se alespoň prozatím bohužel vyhnou. Robbie Williams musel zrušit svůj koncert v peruánské Limě. Úřady totiž sportovní halu uzavřely kvůli nedostatečným evakuačním cestám. Robbie ale předstoupil před dav fanoušků, kteří čekali u jeho hotelu. Celou situaci jim vysvětlil a krátce zaspíval alespoň na ulici. Sítěmi se šíří taky video z koncertu Diany Ross v Kalifornii. Ta zažila perné chvilky, když na pódium vtrhla jedna z faninek. Začala před ní tančit a líbat jí na tvář. Diana zachovala profesionální úsměv a narušitelku odvedla ochranka. A Rod Stewart oznámil ve videu na Instagramu další šňůru koncertů. Tentokrát má být vůbec poslední. Tour s názvem The Final Encore se opět zastaví také v Praze, a to 24. června 2027. Co je nového nejen v online světě, zjistíte taky na Instagramu a Facebooku Signál Rádia. Tak nás určitě sledujte. Hezký poslech přeje Martin Čípa.
1: Hvězdy na síti na Signál Rádiu.

0: velká filmová vzpomínka Sajrin Kara, díky, že i lehce po půl jedenácté je vaším společníkem Signál Radio a už zítra pocítíme další vlnu ochlazení. Ojediněle se totiž objeví přízemní mrazíky a v úterý v noci klesnou teploty, zejména v Čechách, až na minus 2 stupně. Brr. No tak tomu upravte váš outfit venkovní, pokud budete vyrážet po ránu na začátku týdne někam ven. Jinak, co je ale na druhou stranu proměrně zajímavá zpráva, že srážky, ty by se nám měly vyhnout a celkově obloha bude minimálně pro start příštího týdne polojasná. Za chvilku už za vámi poletí další osmdesátky, čeká vás Sheena Easton anebo Pet Shop Boys. Hezké dopoledne.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
1: Tentokrát si s námi můžete zpříjemnit podzim pořádnou porcí vašich oblíbených filmů nebo seriálů bez reklam. Máme pro vás roční předplatné na televizní streamovací službu Prima Plus a ještě vám k tomu přidáme naše slušivé rádiové tričko v 80kovém retro designu. Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
3: Signál Rádiu posloucháte online
2: na signalradio.cz.

Posloucháte ten správný víkendový signál a komunální a senátní volby, které jsou čerstvě za námi, přinesly i různé kuriozní situace, například zlínští strážníci místo dohledu pořádku na průběh hlasování dělali kovboje, když poblíž dálnice naháněli bíky a velmi netradičně strávila část voleb kandidátka na primátorku Brna paní Kamila Zlatušková. Důvod je ten, že včera dopoledne vedla saunové ceremoniály ve wellness centru, zatímco lidé na různých místech v Brně házeli obálky do uren, ona na klienty za doprovody hudby mávala ručníkem. Neobvyklou zálibu by si chtěla prý ponechat i v případě, že se stane primátorkou. K tomu asi nedojde, protože primátorem jihomoravské metropole by se měl stát podle zákulisních informací lidovec Hruška. Další aktuality nejen ohledně povolební situace se dozvíte ve zprávách v celou, čili už za 16 minut a zatím si klidně naplánujte návštěvu sauny, protože ta se s chladným podzemem bude víc než hodit.

0: Tak jsme se dali na signálu minutu před 11. hodinou ještě jednu velmi pozdní snídaní v podání Líblu Samtin, ale tak v neděli, proč ne? To Honza Navrátil nemyslí na jídlo, ale na to, jak vám poví čerstvé zprávy, a po nich se můžete těšit na Eltona Johna Blondie či Nicka Kershawa. Zkrátka ty nejlepší 80.
1: Signál rádio, doprava.
0: A jak to teď jezdí na D11, počítejte se zdržením na 25. kilometru ve směru hlavní město, je tam předmět na vozovce, a přímo v Praze máme nehodu dvou osobních vozidel v Holečkově ulici. A ať už jedete kamkoliv, tak s rozumem a signálem.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Příjemnou neděli zastavme na chvilku 80 a pojďme do žhavé současnosti. Připraveny jsou další zprávy. Komunální volby potvrdily, že hnutí ANO je nejsilnější politickou silou v zemi na všech úrovních, kromě Senátu. Řekl to premiér Andrej Babiš. Hnutí se podle něj přiblížilo výsledku z roku 2022, kdy přitom jeho politici měli z opoziční role více času na kampaň.
2: Tyto volby potvrdily, že hnutí ANO je nejsilnější politickou silou v zemi. A to de facto na všech úrovních, kromě Senátu. Vypadá to aspoň zatím podle procent, že budeme blízko výsledku z roku 2022. V roce 2022 jsme byli v opozici, měli jsme dost času i na kampaň. No a jak už to bývá zvykem, i když to byly komunální a senátní volby, tak na stole byly hlavně celostátní témata. V první řadě samozřejmě nepravdivé. Znamená to, že debaty a média stále mluvili o obrovském schodku. A samozřejmě to bylo hlavně o Babišovi.
1: Dodejme, že úspěšné byly podle Babiše pro hnutí ANO i senátní volby, byť očekává, že před druhým kolem se proti kandidátům jeho hnutí spojí ostatní strany. Vládní koalice hnutí ANO s SPD a s motoristy bude podle Babiše fungovat až do řádných voleb v roce 2029. Nejvyšší účast ve víkendových volbách zaznamenaly Martinice u Onšova na Pelhřimovsku a také Rosička na Žďársku. Naopak nejmenší účast byla v Zaječí na Břeclavsku. V letošních obecních volbách bodovali ze stran hlavně lidovci, STAN, ODS a hnutí ANO. V porovnání s volbami před 4 lety ale ztratili až stovky zastupitelů. O termínu zahájení modernizace tratě mezi Brnem a Nezamyslicemi má rozhodnout správa železnic společně s ministerstvem dopravy na přelomu letošního roku. Stavět se bude formou partnerství veřejného a soukromého sektoru.
0: Co se děje v regionu?
1: O prohlídky zrekonstruovaného průmyslového paláce na pražském výstavišti je mezi veřejností velký zájem. Prohlídky za symbolických 91 korun jsou zcela vyprodané. Původně bylo možné do paláce nahlédnout do 11. října. Už teď je ale jasné, že další dvě prohlídky se chystají ještě v tomto měsíci. Další dvě pak v listopadu a další v prosinci.
0: Sport.
1: Česká golfistka Sára Kousková obsadila druhé místo na turnaji v Soulu a vyrovnala tak svůj nejlepší letošní výsledek ze srpnového Irish Open. A Filip Salač po startu z 11. pozice obsadil v motocyklové velké ceně Indonésie 7. místo. Třetí závod Moto2 za sebou vyhrál Španěl i Zanžovara.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A pojďme za počasím. Dnešek je polojasný, přes den bude s proměnlivou oblačností, na horách počítejme s výskytem přeháněk. Vítr fouká západní do 7 metrů za sekundu a teploty měříme mezi 10 a 15 stupni Celsia. Jaké počasí nás čeká zítra? Tak to vám povím za hodinu. Do té doby si dejte další dávku 80. Rozjíždí to Lukáš.
0: Signál Rádio.
3: Honzo, díky, já vás v příštích okamžicích vezmu do Českého Švýcarska, protože tam se turisté dočkají parádních novinek, jinak Andrewům jen to nejlepších svátku a vám všem bez rozdílu senzační nedělní dopoledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Ladíte víkendový signál a milovníci turistiky se mají na co těšit. V Národním parku České Švýcarsko totiž začala stavba nové turistické cesty, která spojí Mezní louku s Meznou v části obce Hřensko na Děčínsku. Pro návštěvníky to bude znamenat mnohem bezpečnější cestu, protože se tak vyhnou chůzi po silnici s velkým automobilovým provozem. Více nám prozradí mluvčí zprávy Národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov.
1: Těleso té cesty už dnes vede lesem a naváže na tu pěšinu, která se také dočká úprav, a to zejména ohraničení ze stran, aby ta cesta byla pro návštěvníka jasně viditelnou.
0: Díky zmíněné nové cestě se návštěvníci Českého Švýcarska snadněji a bezpečněji dostanou například k divoké soutěžce, vyhlídkové plošině Fénix nebo přes Mlýnskou cestu k oblíbené Pravtické bráně. Nová stezka má být v provozu od příští turistické sezóny.

0: signálu, velká pohodovka od Jimmyho Cliffa. Hodiny ukazují minutu po půl 12. A i když se zase nenápadně blíží pondělí, nemusíte klesat na mysli, my pro vás opět budeme mít něco, co vám během příštího týdne zvedne náladu zaručeně.
1: Ano nebo ne? Na Signál Rádiu.
0: Řeč teď ale bude o televizi, jelikož naše zpřízněná Prima rozjela nový tematický, konkrétně sportovní kanál a jen díky streamovací službě Prima Plus Premium si můžete vychutnat mnohem více zápasů nejslavnější hokejové soutěže světa NHL. Pochopitelně taky s předstihem a bez reklam, třeba populární zrádce. A my mezi vás od zítřka začneme rozdávat právě předplatné Prima Plus a navrch naše retro tričko. Pro víc info si naklikejte web signalradio.cz a soutěžení to není jediný důvod, proč s námi vstávat.
2: Nejlepší probuzení do nového dne. To je ráno na Signál Rádio. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je ráno na Signál Rádiu. Vstávejte s námi. Signál Rádio. Posloucháte online na signalradio.cz.

0: Ve víkendovém signálu doznívá thriller, pevně věřím, že pro vás stále neděle nezavání něčím hrozivým, když tak vás klidní tato speciální pecka.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Z něj se ozve absolutní legenda s věčným rozcuchem, tedy Rod Stewart. Jak jste se mohli nebo můžete dozvědět z našich sociálních sítí či webu, tenhle obrovský showman vystoupí v rámci svého posledního turné 24. června příštího roku i v pražské O2 aréně. My se ale vrátíme zpět o 40 let, kdy vyslal do světa sentimentální baladu, jejíž text pojednává o jeho návratu domů do Spojeného království po dlouhém pobytu v zámoří. Every Beat of My Heart a Sir Rod Stewart.
1: Magneťák Signál Rádia.
2: Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: vzpomínku na Donu Summer jsme se v éteru signálu přenesli téměř k 12. hodině, za 2,5 minuty je tu, stejně jako Honza Navrátil, mající polední zprávy, a i v sobotním odpoledni vám budeme hrát velké osmdesátkové hity Bee Gees, Pointer Sisters nebo Jona Evangelista.
1: Signál rádio doprava.
0: Teď je ale ta správná chvíle vydat se na tuzemské silnice, dálnice D10, 6. kilometr na příjezdu ku Praze. Tam máme porouchané vozidlo, počítejte se zdržením, stejně tak i přímo v Praze, v Sulické ulici, tam havárie dvou osobních vozidel. Šťastnou cestu!
2: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské s rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
3: Život je boj, pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Když slyšíš tohle,

0: To nejlepší z 80. let. Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké nedělní poledne, máme pro vás další zprávy na Signál Rádio, vítejte. Starostové a nezávislí nepřipravují útok na pozici předsedy Senátu. Hnutí je spokojeno s tím, jak v čele Senátu působí Miloš Vystrčil. Novinářům to při hodnocení voleb řekl předseda hnutí Vít Rakušan.
2: Já jsem nekandidoval s ambicí, aby starostové vystřídali Miloše Vystrčila, o kterém si myslím, že předvedl výborný výkon a je to reprezentativní a kvalitní předseda Senátu. Já si umím představit naši podporu a chtěl bych negovat, prosím, že existovaly jakékoliv dohody mezi námi, naším Českem či kýmkoliv jiným, že bychom zákulisně nominovali. Budeme ctít zvyklosti, které v Senátu jsou.
1: Doplňme, že Rakušan také uvítal úspěch předsedy KDU ČSL Jana Grolicha, který byl zvolen senátorem už v prvním kole. Podle Rakušana je důležité, že se tím předseda jedné z opozičních stran dostává do celostátní politiky. Ministerstvo dopravy vyplatilo za posledních 10 let železničním dopravcům na zajištění dálkových spojů 56,7 miliardy korun. V letošním roce předpokládá do konce aktuálního jízdního řádu vyplacení dalších více než 7,5 miliardy. Do Česka přijde ochlazení a na hřebenech hor se očekávají sněhové srážky. Po ránu mohou místy dopravu komplikovat mlhy. Dorazí také přehánky a zvýšená oblačnost. Déšť by měl ustat v úterý, kdyby se měla částečně protrhat také oblačnost. Vyplývá to z předpovědí Českého hydrometeorologického ústavu.
0: Co se děje v regionu?
1: V pondělí odstartuje poslední etapa rekonstrukce Kbelské ulice. Týkat se bude mimo úrovňové křižovatky s dálnicí D8. V první části bude do 23. října uzavřena sjezdová rampa do ulice Veselská a provoz na Kbelské bude v tomto úseku sveden do jednoho jízdního pruhu. Dopravní omezení, které přinese druhá fáze od 24. října do konce listopadu, budou upřesněna.
0: Sport.
1: Velká Pardubická se Slavií a pojišťovnou v rámci svého 136. ročníku dnes nabízí celkem 7 dostihů. Na start hlavního se postaví pouhých 10 koní. Jestli se bude po 8. ve své kariéře radovat Jan Faltejsek, sedle Jeffreyho nebo někdo jiný, tak to zjistíme v 15 hodin a 30 minut, kdy v Pardubicích vypukne hlavní závod.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A i v poledních zprávách pro vás mám pohled na počasí. Venku je polojasno, přes den počítejme s proměnlivou oblačností, na horách s přehánkami, teploty se pohybují mezi 10 a 15 stupni Celsia. Jaké bude pondělí? Další říjnový týden odstartujeme s oblačnou oblohou, místy také s přehánkami, které budou na severovýchodních horách četnější a smíšené se sněhem. Západní vítr zítra zafouká rychlostí do 6 metrů a nejvyšší teploty budou podobné víkendu. Měřit je budeme mezi 10 a 15 stupni Celsia. Tolik polední zprávy. Dobrou chuť k obědu.
0: Signál Rádio.
3: Díky moc, Honzo, moje jméno je Lukáš Bláha a já přinesu v nejbližších okamžicích ještě jednu dobrou zprávu, především pak pro všechny fandy Harryho Pottera. Příjemné nedělní už odpoledne i s pány Jonem Evangelisem.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Dáváte si víkendový signál a pokud patříte vy nebo vaše ratolesti mezi příznivce nejslavnějšího kouzelnického učně, kterého stvořila J.K. Rowlingová, pak vás bude jistě zajímat, že nedaleko hned za našimi hranicemi chystají otevřít první hotel na světě v jeho stylu, konkrétně v německém Ginzburgu, spolkové zemi Bavorsko. V rezortu německého Legolandu se připravuje tematické ubytování inspirované Harry Potterem. Návštěva tak nebude jen o atrakcích během dne. Fanoušci by měli mít možnost přenést se i po zavření zábavního parku nebo přenést si tu atmosféru Bradavic přímo do svého ubytování a zůstat v kouzelnickém světě až do dalšího rána. No tak by mě zajímalo, jestli byste vy na takové místo vyrazili a koho byste vzali sebou, nebo máte radši tu naší, tu zemskou, nejslavnější kouzelnici Saxánu?
1: Já jsem švagrová děna vše věda.
2: Vážně? Já jsem původně čarodějnice. Ta? Taky čekáte na ucho?
1: Ne. A čekám na Krištofa Kolumba.
3: Víkend na Signál Rádiu.

0: vzpomínali jsme na ten Nutanr přesně v půl jedné s vámi Signál Radio. Já jsem tady ještě nehovořil o tom, že 11. říjen je taky takzvaný coming out day, takže jestli jste s něčím o vás chtěli vyjít na povrch, máte dneska ideální příležitost, klidně skrze naší mobilní aplikaci, jen to vykřičte do světa a já už můžu odhalit, že brzy uslyšíte kolegu Dominika Porta, který se o vás postará po zbytek nedělního odpoledne. Než ho přivítám ve studiu, 80-kový Albano s Rominou Power a nebo Alphaville. Dobré odpoledne.
1: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte Signál Rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se Signál Rádiem na 80kách digitálně v DAB+ po celém Česku. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: minuty. Za tři minuty bude tři čtvrtě na jednu ze signálu dvojice Albano Romina Power. My už jsme tady na vás taky dva ve studiu, protože dorazil avizovaný Dominik Porta. Už jsem ti dneska dělal, prosím tě, jednou.
1: No ne, fakt
0: no, reklamu už takhle.
1: Ježiš, děkuju. No, tak no. Čím jsi to zasloužil?
0: No, tak, tím, že jsi vůbec přišel. Aby
1: tady nemusel... Jo, takhle, že mám tady nebo do šesti, to chápu,
0: Aby tady nebylo, že do šesti, prosím tebe, dneska Koníčci, Velká Pardubická, 136. No, ročník. A já jsem tady čet, že jeden z vítězů minulých ročníků si vždycky půjčoval sedlo, jakože neměl na svým.
1: Že jo, takhle,
0: takovou,
1: jasně.
0: Takovou zkušenost, že si půjčoval své sedlo. Samozřejmě ty, jak jsi moderátor, máš nějaký takovýhle jako zvyk před vysíláním, před vystoupením, že si půjčuješ něco.
1: Jaký své sedlo?
0: Jaký své sedlo? Nebo židli, nebo mikrofon si půjčuješ, no to jo.
1: Člověče, mikrofon to je jasný, ale já se vždycky křižuju teda.
0: Jo.
1: Ač jakoby úplně nejsem jako věřící jako ortodoxní, tak si vždycky dám ten křížek a vždycky si třikrát, čtyřikrát vyfouknu, nafouknu a pak jdu jako, no. Mám si takovou interní říkanku ještě.
0: A hraješ ještě divadlo?
1: Člověče, okrajově.
0: Jo, už jenom tak jako.
1: No, aby se neřeklo, ale abych tam furt nějak tou nožkou byl.
0: Když ti zavolá někdo, jestli chceš hlavní roli.
1: Jo, tak to jakoby celkem to neváhám relativně, jakoby jako kejvnu a že přijdu jako...
0: A jak se to říká v divadle?
1: Zlom vás. Tvůj zlom vás.
0: Jasně, hodně štěstí se nepřeje, viď? To je naopak.
1: Ne, to je špatně, to právě, to nosí smůlu. Nevím, kde je ta historie, kde jsou ty kořeny.
0: Čertěvem,
1: ano, tvůj a čertěvem.
0: Tak čertěvem, Dominik.
1: Tak jo, tvůj.
0: S tím vysíláš.
1: A díky.

0: W za námi, necelé 3 minuty před 1 odpolední na Signál Rádiu. Hned po celé tady mám pro vás další dávku našich jedinečných 80 v zastoupení Madony, Air Supply nebo Bangles, ale předtím si dáme další zprávy od Honzy Navrátila a taky pár novinek z dopravy.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Na 24. kilometru dálnice D1 směrem do Prahy je hlášená hromadná nehoda a neprůjezdný je tady kvůli tomu pravý jízdní pruh, takže na to myslete. A na D1 zůstáváme tentokrát v opačném směru na Brno na 158. kilometru, kde stojí aktuálně nepůjezdný osobák. Tak se na to připravte a já vám přeji pohodovou a ničím nerušenou jízdu.
1: Potřebujete vědět něco k našemu vysílání?
2: Napište dotaz na e-mail
1: studio@signalradio.cz.
3: Legendární slovenská skupina Vidiek se po necelých 2 letech znovu vrací do Prahy a tentokrát si přiveze pořádně zajímavou posilu. Na jednom pódiu se potká s brněnskou kapelou Mucha. Čeká vás večer plný známých hitů, energie, nadsázky a pořádné koncertní atmosféry, která vás doslova pohltí. Buďte u toho, protože tahle hudební jízda bude stát za to. Vidiek a Mucha 6. listopadu Lucerna Music Bar Praha.
4: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
6: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
7: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov@sulicka.cz.
8: Nejpřesnější informace o počasí vám zajistí Morecast, prémiová aplikace počasí. Stáhněte si ji teď zdarma.
1: Signál Rádio, zprávy.
9: Hezké nedělní odpoledne i se 13. hodinou pro vás máme na Signálu připraveny další zprávy. Místopředseda SPD Radim Fiala řekl, že nemůže volební výsledky označit za úspěch. Hnutí podle něj svolá celostátní konferenci, vedení se bude zodpovídat, řekl to televizi Prima. Do konce letošního roku vyprší platnost řidičských průkazů více než 202 tisícům českých motoristů. Výměnu přitom není nutné vyřizovat osobně na úřadě. Řidiči mohou o nový doklad požádat online přes portál dopravy a nechat si ho doručit například do výdejního boxu. Ukrajina je připravená zastavit útoky na ruské rafinerie, řekl to prezident Volodymyr Zelenský. Podmínil to ale tím, že Moskva přestane útočit na energetickou infrastrukturu jeho země. A polská policie získala informace o možném atentátu na premiéra Donalda Tuska a ministra obrany. Uvedla to polská média s odvoláním na mluvčí polského ministerstva vnitra.
1: Co se děje v regionu?
9: 268 milionů korun bude stát oprava haly číslo 18 v pražské Holešovické tržnici. Objekt, ve kterém několik let sídlil nevěstinec, se promění na prostor pro kanceláře a ateliéry. O opravu a financování se postará magistrát. Samotná stavební akce vyjde na 100 milionů. Zbytek jsou pak náklady jako projekt, dozor stavby a nebo rezerva. Konečnou cenu stanoví až chystaná projektová dokumentace.
1: Sport.
9: Kateřina Siniaková v Pekingu 40. titul ve čtyřhře nezískala. S čínskou tenistkou Chang Shuai podlehli ve finále 1-6 a 2-6 páru Dabrovská-Stefaniová. A dvojnásobný olympijský šampion Eliud Kipchoge vyhrál v 41 letech maraton v Melbourne. Bylo to jeho 17. maratonské prvenství v kariéře.
1: Signál Rádio, počasí.
9: A i ve zprávách ve 13 hodin pro vás máme informace o počasí. Venku je polojasno, s teplotami kolem 15 stupňů Celsia. Další říjnový týden odstartujeme s oblačnou oblohou. V pondělí místy počítejme i s přeháňkami, které budou na severovýchodních horách četnější a také smíšené se sněhem. Západní vítr zítra zafouká rychlostí do 6 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty během zítřka naměříme mezi 10 a 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Hezké odpoledne se Signálem přeje Honza Navrátil.
1: Signál Rádio.
0: 13. hodina je za námi a nedělním odpolednem na Signálu vás tentokrát provede Dominik Port. Mám pro vás se připravený, jak jinak než skvělý playlist plný těch nejlepších osmdesátek a hned potom se vydáme do krásného pražského Radotína na pravé posvícení, takže si na to počkejte, ale teď už vám posílám Bangles.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: kolegyně Lucka Sinková. Ta nás totiž vezme do pražského Radotína, kde dnes probíhá pravé posvícení. Ano, přátelé, je to tak. A navíc kromě skvělého jídla, které tu bez pochyby všichni čekáme, je tady pro vás připravená i taková sestava bezvadných muzikantů. Takže atmosféra bude skvělá a víc nám teď poví sama Lucka.
1: Na havelském posvícení vás čeká tradiční jarmark, dobroty, řemeslné výrobky, muzika a program jak pro děti, tak i pro nás dospělé. Jsou tu samozřejmě stánky s nejrůznějšími dobrotami a posvícenskými specialitami. Je jich tolik, že se vám budou zbíhat sliny. Tak pokud je to možné, udělejte si výlet do Radotína a projděte se po jarmarku, užijte si pořádnou podzimní atmosféru a třeba si domů odnesete i něco dobrého na památku nebo něco hezkého.
0: Lucko, moc děkujeme. No a když se do Radotína vydáte, tak předtím ještě pustím třeba Cher, Pet Shop Boys nebo teď už Shalom s písní Až jednou tady u nás na Signál rádiu.

0: Jedinečná Sharon zpívala přesně o půl druhé na Signál Rádiu za pár chvil. Tady pro vás mám Ricky Epovery nebo Jasona Donovana a hned potom si povíme něco o jednom absolutně jedinečném podzimním rekordu, který se jednomu našemu Čechovi povedl. Takže o tom za chvíli, teď už další osmdesátky. No a kde jinde, než tady u nás na Signál Rádiu.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
1: Tentokrát si s námi můžete zpříjemnit podzim pořádnou porcí vašich oblíbených filmů nebo seriálů bez reklam. Máme pro vás roční předplatné na televizní streamovací službu Prima Plus a ještě vám k tomu přidáme naše slušivé rádiové tričko v 80kovém retro designu. Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu. Signál Rádiu. Posloucháte online
2: na signálradio.cz.

Ricky Epovedl znívá 5:45 v éteru Signál Rádia a pojďme za jedním krásným českým rekordem, který se povedl panu Zdeňku Bulíčkovi z Jakubova, který vypěstoval největší dýni u nás pro letošní rok a ta vážila, a teď si teda přátelé podržte, neskutečných 296 kilogramů. Tím pádem pan Bulíček překonal dosavadní svůj rekord z roku 24 o úžasných 118 kilogramů. No a co tkví právě jako za tímto pěstitelským jako zázrakem, bych až řekl. Hlavně to, že dýni ohříval půdu, hnojil ji velmi pravidelně a v létě ji zaléval až 200 litry vody denně, takže opravdu ta teda nasucávala pořádný množství tekutin. No a samozřejmě byly období, která byla velmi, velmi plodná a právě v tomto období třeba i v rámci jednoho dne zvýšila svoji hmotnost tato dýně i o 10 kilogramů, což je teda naprosto fantastický, takže ona rostla doslova před očima. Další cíl právě pana Bulíčka je takový, že chce tento rekord opět pro příští rok překonat, protože ten světový je úplně někde jinde. Největší a nejtěžší dýně vážela 1295 kg, více než jednu tunu, neskutečná věc. No a jestli se ptáte na to, co se stane s touto českou, krásnou, velkou dýní, tak ta teď bude putovat po několika výstavách na Vysočině, no a potom skončí jako krmení pro domácí zvířata, takže krásný závěr pro tuto dýni. Každopádně my si pojďme dát závěr pro tuto hodinu. V rámci hudby to bude Karel Gott, anebo teď Glenn Medderson. Jsme Signál Radio.

0: Za námi je Falco, je Out of the Dark, 3,5 minuty tak nějak před druhou odpolední tady u nás na 80kovém Signál rádiu. No a za pár chvil tady pro vás mám další naši skvělou hudbu Police, ABBA nebo Rick Astley, naprosto nádherná sestava, takže se na ně připravte, za pár chvil jsou tady s vámi, ale předtím si dáme další zprávy dnes tradičně od Honzy Nevrátila a taky si řekneme pár novinek z našich silnic a dálnic.
1: Signál rádio, doprava.
0: V ulici Štychova v Praze buďte v tuto chvíli velmi opatrní, a to při průjezdu. Je tam předmět na vozovce a uzavřený je i Pisárecký tunel v Brně kvůli opravě a modernizaci technologií, takže s tím počítejte a bude to cca až do nějakého půlky listopadu cca, takže abyste věděli. No a teď už pojďme na zprávy.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké nedělní odpoledne, 14. hodina je tady, posloucháte Signál Rádio a teď také další zprávy. A začínáme smutnou zprávou. V 79 letech zemřel herec Jiří Štěpnička. Informaci potvrdil mluvčí Národního divadla Tomáš Staněk. Právě na této scéně působil Štěpnička od roku 1975. Za svou kariéru odehrál stovky rolí a stal se jednou z výrazných tváří své generace. Volební komise sečetly poslední hlasy. První kolo senátních voleb letos po 6 letech opět vyhráli Starostové se 14 senátory a nebo finalisty. Druhé bylo hnutí ANO, které má 13 finalistů a třetí ODS z 9. Hlavní město Praha uzavřelo komunální volby. Nejdéle se čekalo na výsledky obecních, ale i senátních voleb z jednoho okrsku v Praze 5. Statistici data převzali kolem dnešní 7. hodiny ranní. V hlavním městě vyhrálo hnutí STAN se 17 mandáty. Na druhém místě je koalice ODS a TOP 09 se stejným počtem mandátů, ale nižším počtem hlasů. Podívejme se také na výsledky komunálních voleb v Brně. Tady vyhrála kandidátka Lidovců a Starostů, získala 18 mandátů v zastupitelstvu, které má 55 členů. Druhý skončil vítěz minulých voleb ODS, TOP 09 a nezávislí se 13 mandáty. Třetí pak ANO, které bude mít 11 zastupitelů. Voleb se zúčastnilo 44,8% voličů. V německém Frankfurtu nad Mohanem dnes skončí knižní veletrh, jehož čestným hostem bylo Česko. Štafetu po nás přebírá Chile. A je na čase, aby Ukrajinci měli nového prezidenta. Je o tom přesvědčen americký prezident Donald Trump. Volodymyr Zelenský podle něj mohl válku na Ukrajině, kterou proti této zemi pátým rokem vede Rusko, už mnohokrát ukončit dohodou, řekl Trump. Ten také zároveň podle agentury Reuters dodal, že si Zelenský může dělat, co chce. Pouze nesmí zasahovat ruské rafinerie.
0: Co se děje v regionu?
1: Oběti prosincové střelby z roku 2023 na Pražské filozofické fakultě budou mít pietní místo. O přípravu architektonicko-výtvarné soutěže se postará pracovní skupina, kterou ustanovil magistrát. Nové pietní místo bude součástí chystané celkové obnovy náměstí Jana Palacha. Připomeňme, že při incidentu tu jeden ze studentů zastřelil 14 lidí, poté také sebe a dalších 25 lidí zranil.
0: Sport.
1: Druhé stupně vítězů si na světovém poháru v krátkém bazénu v Taškentu připsal znakař Jan Čejka. Po pátečním bronzu z dvoustovky přidal ve třetím nejrychlejším čase české historie také bronz na poloviční trati. Čas byl 49,84 sekundy. A Max Verstappen navázal na vítězství ve sprintu i v kvalifikaci na hlavní závod Formule 1 v Singapuru. Druhý skončil Charles Leclerc a třetí dojel Lewis Hamilton.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Venku je polojasno, teploty se pohybují mezi 10 a 15 stupně Celsia. Další hřínový týden odstartujeme s oblačnou oblohou a místy i s přeháňkami, které budou na severovýchodních horách zítra četnější a navíc i smíšené se sněhem. Západní vítr v pondělí zafouká rychlostí do 6 metrů za sekundu a teploty budou na chlup stejné jako dnes. Měřit je budeme mezi 10 a 15 stupně Celsia. Tolik zprávy ve 14 hodin a Honza Navrátil.
0: Signál Rádio.
2: Je pár minut po 14. hodině a na signálu vám další dávku osmdesátek bude neustále dopřávat Dominik Port. No a venku už máme definitivně podzim, což je skvělé. No a tak si pojďme tady to krásné barevné odpoledne zpestřit třeba nějakým originálním podzimním drinkem. Tak já už pár tipů a tím pádem i receptů pro vás budu mít za malou chvíli, ale předtím si pojďme užít Abu nebo Ricka Astleyho. Jsme Signál Radio.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Dohrává romanticky naladěná sestava Police těsně před 14:15 na signálu. A já už tady mám pro vás připravené slíbené originální podzimní drinky, se kterými se třeba dneska nebo kdykoliv jindy blízknete před svými přáteli nebo rodinou. Dýňové latte na ledu, to je moje první varianta. Espresso, mléko, dýňové pyré z kořice a pokud chcete i špetka muškátového oříšku.

kůry a hlavně rozmarín. Je to takové jako nahořklé, hodně barevné a hodně to připomíná takový ten ideální podzimní večírek. A nakonec tady mám něco pro, jak se říká, čokoholiky, horkou čokoládu z tahíny. Takže do kvalitní horké čokolády vmícháte půl lžičky sezamové pasty tahíny a k tomu špetku soli, která hezky podtrhne a podpoří všechny ty chutě. No a výsledkem je takový ten příjemný, jemný lískoohříškový drink, který hodně překvapí a zaujme hlavně si myslím ty naše drahé milované ratolesti. No a já doufám, že vás zaujme i další část našeho playlistu. Budou tam Olympici, taky Eight Wonder nebo právě teď Simply Red tady u nás na Signál Rádiu.

0: Susan Vega a její hit Luka těsně před půl třetí na signál rádiu. Za pár chvil vám povím takové bližší info k naší soutěži, která startuje už zítra, poběží celý příští týden. Každé ráno budeme hrát o dvě úžasné ceny. No ale ještě předtím si dáme třeba Nazaret nebo Phila Collinse.
1: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na signál rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte signál rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let. Signál rádio posloucháte online na signál rádio.

Zasnění Nazaret, 3:45 na Signál rádiu, nám zpříjemňovaly už tak krásné nedělní odpoledne plné osmdesátek, no a já si myslím, že i příští týden bude naprosto skvělý. A proto buďte s námi každé všední ráno v průběhu příštího týdne od 12. do 16. října, protože budeme opět soutěžit a tentokrát pro vás máme rovnou dvě výhry. První z nich je roční předplatné Prima Plus Premium a k tomu vám přibalíme naše krásné bledě modré retro tričko v originálním osmdesátkovém designu. Navíc Prima Plus Premium je skvělá věc, já už mám už více jak rok a je to skvělé nejenom proto, že je to bez reklam, ale že tam je obrovské množství seriálů, filmů, reality shows, takže si milujete třeba seriál Polabí nebo reality show Zrádci, tak to je přesně pro vás platforma, která vám nádherně zaplní večer a nejen večer, spousta i jiných denních časů a tak dále. Každopádně budeme soutěžit opět v rámci soutěže Ano nebo ne, takže vám položíme jednu základní všeobecnou otázku, na kterou budete muset odpovědět jedním ze dvou slov. Když se trefíte, obě dvě výhry jsou vaše. Já vám moc držím palce a jenom pro jistotu, tak jako vám ještě připomínám číslo do našeho studia, to je 910 260 910, a do konce hodiny si pojďme do sytosti užít ještě Elány, Paula Younga a nebo teď už Sandru.

0: Duo Mel a Kim nám uzavřeli další hodinu na signálu, jsme lehce před třetí odpolední a po celé jsem si tady pro vás připravil další osmdesátky, a to v zastoupení Alphaville, Aneky nebo krále popu Michaela Jacksona. Předtím další zprávy a taky pár novinek z dopravy.
1: Signál rádio doprava.
0: Hromadná nehoda je v tuto chvíli hlášená na 6. kilometru dálnice D10 směrem na Prahu a při průjezdu buďte opatrní i na 18. kilometru dálnice D1 směrem do Prahy. Stojí tady v tuto chvíli porouchaný osobák, tak na to dávejte pozor a já vám přeji pohodovou a ideálně ničím nerušenou 80kovou jízdu.
1: Rozhovory na Signál rádiu. To jsou inspirativní hosté, zvídavé otázky, aktuální i nadčasová témata, z brusu nové informace i zajímavosti, které se nikde jinde nedozvíte. Rozhovory vysíláme každou středu dopoledne a reprízujeme každou neděli v podvečer. Nenechte si ujít zajímavé povídání s našimi hosty. Záznamy pak hledejte na našem webu www.signalradio.cz.
2: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Legendární slovenská skupina Vidiek se po necelých dvou letech znovu vrací do Prahy. A tentokrát si přiveze pořádně zajímavou posilu. Na jednom pódiu se potká s brněnskou kapelou Mucha. Čeká vás večer plný známých hitů, energie, nadsázky a pořádné koncertní atmosféry, která vás doslova pohltí. Buďte u toho, protože tahle hudební jízda bude stát za to. Vidiek a Mucha 6. listopadu v Lucerna Music Bar Praha.
1: Signál Rádio má novou mobilní aplikaci. Vylepšený design, živé vysílání, informace o právě přehrávané skladbě, možnost poslat vzkaz, audiosprávu nebo fotku přímo do studia. Nechybí ani denní program nebo tipy, kam vyrazit za zážitky. Novou aplikaci stáhněte zdarma z App Store nebo Google Play podle typu vašeho telefonu. Signál Rádio, a to nejlepší z 80. let, budete mít s naší vylepšenou apkou neustále po ruce. Signál rádio, zprávy.
5: Hezkou neděli, opět po hodině pro vás máme na signálu další zprávy. Dnes večer bude zahájen 30. ročník konference Forum 2000. Zúčastní se ho předseda Senátu Miloš Vystrčil. Součástí programu bude udělení mezinárodní ceny Fóra 2000 za odvahu a odpovědnost. Konference potrvá do 13. října. Výsledky komunálních voleb podle šéfa Motoristů Petra Macinky ukázaly, že v Praze strana spokojená není a bude se muset v hlavním městě lépe politicky pohybovat. Úspěch naopak z velkých měst vidí Macinka v Ostravě. Řekl to novinářům ve volebním štábu.
6: My jsme obhajovali celkem nula mandátů, protože jsme s výjimkou zastupitelstva hlavního města Prahy v komunálních volbách všude kandidovali úplně poprvé. Logicky tam, kde jsme ten mandát získali, tak to úspěch je. Já blahopřeju těm, kteří za Motoristy ten mandát získali, ale těm ostatním se snažím říkat, ať neklesají na mysli, protože i já jsem také byl před 4 lety na úplném začátku, kdy jsme také v tom prvotním testu neuspěli, ale během 3 let jsme dokázali z naprosté nuly se dostat do poslanecké sněmovny a stát se vládní politickou stranou.
5: Při včerejším útoku na mezinárodní letiště v saudsko-arabské metropoli Riádu zemřelo nejméně 12 lidí a dalších 309 osob utrpělo zranění. Podle agentur to uvedl v noci na dnešek Saudský úřad pro civilní letectví.
1: Co se děje v regionu?
5: Po velké tramvajové výluce, která aktuálně trápí oblast pražského Smíchova, chystá dopravní podnik další. Ta začne 11. října, kdy se přeruší tramvajový provoz mezi zastávkami nákladové nádraží Žižkov a Ohrada. Výluka a komplikace tu potrvají přibližně týden a dotknou se 9 tramvajových linek. Práce by tu měly skončit v pátek 18. října.
1: Sport.
5: Hokejová extraliga má dnes na programu utkání svého 10. kola. V 15 hodin proti sobě nastoupí Sparta a Vítkovice. O hodinu později začne utkání mezi Mladou Boleslaví a Litvínovem. V 17 hodin se střetnou Karlovy Vary s Kladnem, Kometa z Plzní a Hradec Králové nastoupí proti Olomouci a stejně tak i České Budějovice proti Liberci. V 18 hodin a 30 minut zápasy 10. kola zakončí duel mezi Pardubicemi a Třincem.
1: Signál rádio, počasí.
5: A zprávy v 15 hodin pojďme doplnit předpovědí počasí. Venku je polojasno s teplotami kolem 15 stupňů Celsia. Další říjnový týden odstartujeme s oblačnou oblohou. Zítra čekejme místy přehánky, které budou na severovýchodních horách četnější a také smíšené se sněhem. Nejvyšší denní teploty v pondělí naměříme mezi 10 a 15 stupni Celsia. Vracíme se k 80. Hezký poslech.
1: Signál rádio.
0: Třetí odpolední odběla a druhou hřínovou neděli na Signálu vám stále zpříjemňuje Dominik Port. No a za chvíli tu pro vás budu mít, přátelé, bohužel jednu smutnou zprávu. Do hereckého nebe dneska odešla jedna z velkých českých hereckých hvězd. Více vám povím za chvíli, teď si pojďme užít Aneku nebo Michaela Jacksona.
1: Signál Radio, to nejlepší z 80. let.

Další osmdesátkový hit doznívá v éteru Signál Rádia. A teď mám tady pro vás, přátelé, jednu bohužel smutnou zprávu. Ve věku 79 let zemřel herec a jedinečná úžasná osobnost Jiří Štěpnička. Od roku 75 působil v Národním divadle, kde stvárnil téměř 100 rolí, velmi úctihodný výkon, a v roce 2011 získal cenu Thálie za inscenaci Blackbird. Výrazně se ale také prosadil třeba ve filmu, televizi, dabingu na spoustě místech a svůj hlas propůjčil mimo jiné třeba i Harrisonu Fordovi, takže kdekoliv ho uslyšíte v českém znění, v jakémkoliv filmu, je to právě Jiří Štěpnička. A ten získal i několik ocenění za dabing, včetně ceny za celoživotní mistrovství v roce 2023 a téměř 60 let žil se svojí skvělou manželkou Janou, s níž má dvě děti.

0: To byla sestava YouTube, vy jste stále se Signál Rádem a buďte s námi i po dnešní 18. hodině, protože to mě tady ve studiu vystřídá moje skvělá kolegyně Lucka Sinková, která v rámci svého rozhovoru vyspovídá velice zajímavého hosta, ale jaký to bude, tak to vám prozradím až za pár chvil předtím. Cranberries nebo Laidback, jsme Signál Rádio.
1: Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu.
2: Signál Rádio. Posloucháte online na signalradio.cz.

Breakfast in America v podání Supertramp tady u nás na Signal Rádiu a určitě nás laďte i po dnešní 6. večerní, protože to mě tady ve studiu vystřídá moje skvělá kolegyně Lucka Sinková, která v rámci svého rozhovoru tentokrát vyspovídá herečku Petru Ben-Messaut, což je velice zajímavá osobnost, která vystudovala divadelní a filmovou vědu a řeč bude hlavně o tom, jaký toto spojení pomáhá při vnímání filmu a divadla. Také se trošku jako podíváme na její filmové role, zazpomínáme na její první dvorní dámu, což byla krásná její role v pohádce Zdeňka Trošky Čertova nevěsta a také je to moderátorka, takže si povíme i o jejich zkušenostech za mikrofonem a v neposlední řadě nám taky prozradí, jaký byl její život na daleké Džerbě, na krásném tuniském ostrově, proč se tam odstěhovala a jaký život tam vlastně je. Takže o tom všem dneska po 6. večerní tady u nás na Signálu. No a teď si pojďme dát další naše jedinečné osmdesátky Pavol Habera a nebo teď už Tanita Tikaram.

0: Do Alright Set Fred nám uzavřel další hodinu na Signál Rádiu a postaral se nám i o poslední hudební zážitek pouze, ale v této hodině. No ale po celé si dáme další dávku osmdesátek, o ty se nám postarají Jirka Korn, London Beat nebo Fiction Factory, ale předtím, jako každou dnešní hodinu, si dáme opět další zprávy od Honzy Navrátila a taky nějakou tu novinku z dopravy.
1: Signál Rádio, doprava.
0: V ulici Svornosti v Praze se stala srážka osobního auta s cyklistou, takže tady projíždějte velmi opatrně. A v Praze zůstáváme, tentokrát ale v ulici v Holešovičkách, kde jsou v sobě dva osobáky. Tak pokud tady budete těmito místy projíždět, dávejte na sebe velký pozor a já vám přeji pohodovou a ideálně ničím nerušenou jízdu.
2: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Příjemnou neděli zastavme na chvilku 80 a pojďme do žhavé současnosti. Připraveny jsou další zprávy. Komunální volby potvrdily, že hnutí ANO je nejsilnější politickou silou v zemi na všech úrovních, kromě Senátu. Řekl to premiér Andrej Babiš. Hnutí se podle něj přiblížilo výsledku z roku 2022, kdy přitom jeho politici měli z opoziční role více času na kampaň.
2: Tyto volby potvrdily, že hnutí ANO je nejsilnější politickou sílou v zemi. A to de facto na všech úrovních, kromě Senátu. Vypadá to aspoň zatím podle procent, že budeme blízko výsledku z roku 2022. V roce 2022 jsme byli v opozici, měli jsme dost času i na kampaň. No a jak už to bývá zvykem, i když to byly komunální a senátní volby, tak na stole byly hlavně celostátní témata. V první řadě samozřejmě nepravdivé. Znamená to, že debaty a média stále mluvili o obrovském schodku. A samozřejmě to bylo hlavně o Babišovi.
1: Dodejme, že úspěšné byly podle Babiše pro hnutí ANO i senátní volby, byť očekává, že před druhým kolem se proti kandidátům jeho hnutí spojí ostatní strany. Vládní koalice hnutí ANO s SPD a s motoristy bude podle Babiše fungovat až do řádných voleb v roce 2029. Nejvyšší účast ve víkendových volbách zaznamenaly Martinice u Onšova na Pelhřimovsku a také Rosička na Žďársku. Naopak nejmenší účast byla v Zaječí na Břeclavsku. V letošních obecních volbách bodovali ze stran hlavně Lidovci, STAN, ODS a Hnutí ANO. V porovnání s volbami před 4 lety ale ztratili až stovky zastupitelů. O termínu zahájení modernizace tratě mezi Brnem a Nezamyslicemi má rozhodnout správa železnic společně s ministerstvem dopravy na přelomu letošního roku. Stavět se bude formou partnerství veřejného a soukromého sektoru.
0: Co se děje v regionu?
1: O prohlídky zrekonstruovaného průmyslového paláce na pražském výstavišti je mezi veřejností velký zájem. Prohlídky za symbolických 91 korun jsou zcela vyprodané. Původně bylo možné do paláce nahlédnout do 11. října. Už teď je ale jasné, že další dvě prohlídky se chystají ještě v tomto měsíci. Další dvě pak v listopadu a další v prosinci.
0: Sport.
1: 136. ročník Velké Pardubické se Slavia pojišťovnou vyhrál Kůň Final Orders. Jan Faltýsek sedle Gottfriedho skončil druhý a po osmé tak Velkou Pardubickou nevyhrál.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A zprávy v 16 hodin končíme pohledem na počasí. Venku je polojasno s proměnlivou oblačností a teploty vystoupaly na hodnoty kolem 15 stupňů Celsia. Podobné počasí nás čeká také zítra. Další říjnový týden odstartujeme s oblačnou oblohou a místy i s přeháňkami, které budou na severovýchodních horách četnější a také smíšené se sněhem. Nejvyšší denní teploty zítra naměříme mezi 10 a 15 stupni. Tolik zprávy.
0: Signál Rádio.
3: Chvíli po čtvrté vás na signálu opět zdraví Dominik Port a mám pro vás připravenou další skvělou porci osmdesátek. Brzy tady u nás v našem studiu nebudu sám, dorazí i Luděk Savana Urbánek a ten nás tentokrát zavede do Vyškova, kde budou všichni milovníci letectví a také letecké techniky, troufám si říct jako v sedmém nebi a tam doufám vás dostanou i třeba London Beat nebo teď už Fiction Factory.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: pestrobarevný víkend na signálu nám před chvílí obohatila kapela London Beat a já už naproti sobě ve studiu vítám mého kolegu Luďka Savanu Urbánka a ten nás tentokrát zavede do Vyškova, do místního leteckého muzea, takže jestli jste fanoušci letectví, tak nastražte uši a nechte se inspirovat na skvělý výlet.
1: Hezký dobrý den, dámy a pánové, zejména pánové, máte doma stíhačku? Nemáte? Tak to buďte rádi, pozvu vás dnes do Vyškova, tam si můžete některou vybrat. Muzeum letecké a pozemní techniky je ve Vyškově v areálu bývalého vojenského letiště. Nabízí jedinečný pohled na historii československého vojenského letectví. Návštěvníci zde mohou obdivovat rozsáhlou sbírku letadel, vrtulníků, motorů i pozemní techniky. Jsou to věci, které v minulosti sloužily armádě Československé republiky. Doplňují je autentické fragmenty letadel sestřelených během druhé světové války, nalezené na území České republiky. Muzeum vzniklo v roce

0: britský boyband Take That těsně před půl pátou na Signál rádiu. Za pár chvil vám zapnu opět náš legendární a řekl bych i osvědčený magneťák, ale předtím ještě Modern Talking nebo Depeche Mode, tak si je moc užijte.
1: Na Signál rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé víry.
1: Tentokrát si s námi můžete zpříjemnit podzim pořádnou porcí vašich oblíbených filmů nebo seriálů bez reklam. Máme pro vás roční předplatné na televizní streamovací službu Prima Plus a ještě vám k tomu přidáme naše slušivé rádiové tričko v 80-kovém retro designu. Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
1: Ano nebo ne na Signál rádiu.
3: Signál rádiu posloucháte online
2: na Signál rádiu.

0: Doznívají George Michael s Eltonem Johnem, no a před námi je, přátelé, náš slíbený Magneťák.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Dnes ním zazní píseň Commander Dirk ADF v podání Jimmyho Somervilla a June Miles Kingston. Tento single vyšel v roce 1989 a jeho název znamená Jak ti říct s Bohem. Původně jde o píseň François Hardy z roku 1968, která vychází mimochodem z americké skladby It Hurts to Say Goodbye. No a Jimmy Somerville jí dodal moderní taneční zvuk a mimochodem hlavně pomohla mu nastartovat jeho solovou kariéru. Song dosáhl obrovských úspěchů, no a třeba v takové britské hitparádě se vyšplhal až na krásné, úctihodné 14. místo. Takže si pojďme toto krásné hudební dílo pustit. Jimmy Somerville a June Miles Kingston s písní Command de Dieu Adieu tady u nás na Signál Rádiu.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Meky Šbírka, jeho Atlantida, těsně před pátou odpolední, takhle při neděli na Signál rádiu. Po celé si dáme další plejádu našich osmdesátkových hvězd, jako jsou Cars, Olivia Newton-John nebo Tears for Fears, takže se na ně určitě připravte, ale předtím si dáme další zprávy od Honzy Navrátila a taky vám povím, co nového se přihodilo za posledních 60 minut v dopravě.
1: Signál rádio, doprava.
0: Na zpomalení se aktuálně připravte na Barandovském mostě v Praze. Osobní auto tedy narazilo do svodidel a D1 hlásí na 11. kilometru směrem do Prahy srážku dvou osobních aut, takže tu projíždějte opatrně. Přeji vám pohodovou a ideálně ničím nerušenou osmdesátkovou jízdu.

0: Signál Rádio zprávy.
1: Hezké nedělní odpoledne i se 17. hodinou pro vás máme na Signálu připraveny zprávy. Starostové a nezávislí nepřipravují útok na pozici předsedy Senátu. Hnutí je spokojeno s tím, jak v čele Senátu působí Miloš Vystrčil. Novinářům to při hodnocení voleb řekl předseda hnutí Vít Rakušan.
2: Já jsem nekandidoval s ambicí, aby starostové vystřídali Miloše Vystrčila, o kterém si myslím, že předvedl výborný výkon a je to reprezentativně a kvalitní předseda Senátu. Já si umím představit naší podporu a chtěl bych negovat, prosím, že existovaly jakékoliv dohody mezi námi, naším Českem či kýmkoliv jiným, že bychom zákulisně nominovali. Budeme ctít zvyklosti, které v Senátu jsou.
1: Doplňme, že Rakušan také uvítal úspěch předsedy KDU-ČSL Jana Grolicha, který byl zvolen senátorem už v prvním kole. Podle Rakušana je důležité, že se tím předseda jedné z opozičních stran dostává do celostátní politiky. Ministerstvo dopravy vyplatilo za posledních 10 let železničním dopravcům na zajištění dálkových spojů 56,7 miliardy korun. V letošním roce předpokládá do konce aktuálního jízdního řádu vyplacení dalších více než 7,5 miliardy. Do Česka přijde ochlazení a na hřebenech hor se očekávají sněhové srážky. Po ránu mohou místy dopravu komplikovat mlhy. Dorazí také přehánky a zvýšená oblačnost. Déšť by měl ustat v úterý, kdyby se měla částečně protrhat také oblačnost. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu.
0: Co se děje v regionu?
1: V pondělí odstartuje poslední etapa rekonstrukce Kbelské ulice. Týkat se bude mimoúrovňové křižovatky s dálnicí D8. V první části bude do 23. října uzavřena sjezdová rampa do ulice Veselská a provoz na Kbelské bude v tomto úseku sveden do jednoho jízdního pruhu. Dopravní omezení, které přinese druhá fáze od 24. října do konce listopadu, budou upřesněna.
0: Sport.
1: Ve sportovní části zpráv pojďme do Pardubic. Překážkový dostih Velká Pardubická po druhé za sebou vyhrál Kuň z Irska a šlo o desetiletého Valacha Final Orders. Vítěz ve vyrovnaném závodě rozhodl o triumfu v cílové rovince, kde těsně porazil domácího favorita Godfreje, jednoho ze dvou šampionů Velké Pardubické z roku 2024. Žokeje Jana Faltejska tak připravil o šanci vyrovnat osmým vítězstvím rekord Josefa Váni staršího.
0: Signál Rádio počasí.
1: A i zprávy v 17 hodin končíme pohledem na počasí. Pondělní den bude s oblačnou oblohou, místy také s přeháňkami. Ty budou navíc na severovýchodních horách četnější a smíšené se sněhem. Vítr bude zítra foukat západní do 6 metrů za sekundu a nejvyšší teploty naměříme od 10 do 15 stupňů Celsia. Další odpolední zprávy na Signálu končí. Hezký poslech další muziky.
0: Signál Rádio.
3: Signál Rádio. Na vlnách Signál Rádia plujete i po 5. hodině a Dominik Porty je stále s vámi. Dalších 60 minut pro vás budu vybírat jen ty nejlepší osmdesátky a mezi nimi se to ještě za pár chvil objeví i můj kolega David Černý a to s dalším dílem pořadu Miluju Prahu. Takže se na to připravte, teď už ale Olivia Newton-John nebo Tears for Fears.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: bazilice svatého Jiří na Pražském hradě je nádherný gotický náhrobek z palérovské huti. Místo posledního spočinutí první známé ženy českých dějin, babičky svatého Václava a manželky prvního historického českého knížete Bořivoje, svaté Ludmily. Její ostatky jsou uchovány v nádherné gotické opukové tumbě, chcete-li kamenné truhle se skloněnou krycí deskou. Na náhrobku leží socha svaté Ludmily v životní velikosti. Celá tumba je z jemnozrného křídového pískovce, který Parlérově dílně umožnil zachytit i ty nejjemnější detaily tváře a drapérie světice. Svatá Ludmila je oblečená v dlouhém splývavém šatu, na hlavě má knížecí korunu, která připomíná její panovnický původ a že je zakladatelkou přemyslovské dynastie. Kolem krku a brady má ovinutý závoj, kterým byla na tetině zaškrcena, je to symbol jejího mučednictví. Svatá Ludmila, první česká světice a babička svatého Václava, se stala obětí jednoho z nejznámějších mocenských konfliktů v raných českých dějinách. Po smrti svého syna Vratislava I. se dostala do sporu se svou snachou Drahomírou o vliv na výchovu mladého Václava a vládu v knížectví. Ludmila se v zájmu klidu stáhla na své hradiště Tetín. Drahomíra však za ní poslala své věrné družiníky, vrahové Tuna a Gomon, v noci na 15. září 921 do hradiště pronikli. Protože byla Ludmila křesťanka, odmítli ji zabít mečem, aby nebyla prolita krev, což bylo považováno za projev mučednictví. Zaškrtili ji tedy jejím vlastním závojem. Ludmila byla nejprve pohřbena přímo na Tetině. O 4 roky později, v roce 925, nechal mladý kníže Václav přenést její ostatky do Prahy, do baziliky svatého Jiří. Podle legend bylo tělo po vykopání zcela nedotčené rozkladem a vydávalo libou vůni, což bylo považováno za jasný důkaz její svatosti. Původně ostatky ležely v jednodušším kamenném hrobě či oltáři. Teprve za vrcholné vlády Lucemburků ve 14. století získal hrob svou dnešní reprezentativní sochařskou podobu opukové tumby. Samotné ostatky kněžny neleží přímo uvnitř vytesané kamenné truhly, ale jsou uloženy v zapečetěných olověných schránkách v hrobové komoře pod podlahou. V roce 1981 profesor Emanuel Vlček v novodobém průzkumu podrobil Ludmiliny kosti podrobnému lékařsko-antropologickému rozboru. Na jeho základě určil věk, kterého se kněžna dožila. V době smrti bylo více než 60 let. Emanuel Vlček současně potvrdil, že charakter nálezu i kostry odpovídá historickým zprávám o jejím skonu, tedy že byla uškrcena. Když jsem u hrobu svaté Ludmily stál, cítil jsem, že to místo má v skutku svou sílu. Dotýkáte se samých počátků českých dějin a víry. Ostatní kustos bazilice svatého Jiří Zdeněk Kučera mi řekl, že když položí květiny k hrobce naší svaté Ludmily, vydrží opravdu nezvykle dlouho. Pro Signál Rádio David Černý, Miluju Prahu.
1: Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádio.
2: Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají.

0: Cool and the Gang a jejich Cherry z 5 minut po půl šesté, před půl šestou, o půl šesté na Signál Rádiu. Každopádně, přátelé, jestli náhodou ještě nemáte staženou naší aplikaci Signál Rádia, tak si ji hned teď stáhněte buď přes App Store nebo Google Play, naprosto jednoduše, zdarma a rychle, je to skvělá věc. No a díky ní hlavně vám naše osmdesátky už nebudou nikde scházet a budete s námi naprosto kdekoliv si jen budete přát. A navíc se s námi můžete díky apce spojit i hned několika způsoby, třeba nám přes ní poslat i nějakou super fotku, jak si užíváte dnešní krásné nedělní odpoledne, plné barev a slunce, takže my se moc těšíme a teď už nejen do všech aplikací posílám třeba Michaela Jacksona nebo Kim Wilde.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio posloucháte online na signálradio.cz.

Dohrali nám Queeni přesně ve 6:15 v éteru Signál Rádia. No a protože je tolik, kolik je, tak pro dnešek se s vámi loučí Dominik Port. Dneska to byla nádherná osmdesátková, jaká taky jiná jízda tady u nás na Signálu. No a určitě s námi buďte dál, protože právě teď za pár chvil po 6:00 večerní mě tady vystřídá moje kolegyně Lucka Sinková a ta v rámci svého rozhovoru tentokrát vyspovídá herečku Petru Ben-Mesaud, což je velmi zajímavá osobnost, která má za sebou třeba roli ve filmu Zdeňka Trošky, taky se věnuje moderování a taky žila několik let na ostrově Džerba v dalekém Tunisu. Takže o tom všem a nejenom o tom bude dneska určitě řeč. A já se na vás moc těším příští týden v sobotu od 1:00 odpolední. No a do té doby se mějte nádherně, krásný podzim a hlavně s námi buďte dál a s našimi osmdesátkami. Do konce hodiny tady pro vás mám ještě třeba Midnight Oil a nebo Madonu. Tak si je do sytosti užijte.

0: Sophie B. Hawkins, těsně před 6. večerní na Signál rádiu. No a před námi jsou dnešní poslední zprávy a taky posledních pár novinek z dopravy.
1: Signál rádio, doprava.
0: Nehoda dvou osobáků se aktuálně stala na D1 na 11. kilometru směrem do Prahy. Jsou tady v sobě dva osobáky a kvůli tomu je tady neprůjezdný levý jízdní pruh, takže na to myslete. A v Brně v ulicích Stavební a Špitálka je nehoda osobního auta. Probíhá tady vyšetřování a jestli můžete, pro jistotu to vemte raději někudy jinudy. Takže to je pro tuhle chvíli z dopravy všechno a já vám přeji pohodový, ideálně 80kový večer.
1: Když slyšíš

0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let. Signál Rádio zprávy.
1: Hezký nedělní podvečer, 18. hodina je tady, posloucháte Signál Rádio a pojďme na zprávy. A začínáme smutnou zprávou. V 79 letech zemřel herec Jiří Štěpnička. Médiím to dnes potvrdil mluvčí Národního divadla. Právě na této scéně herec působil od roku 1975. Za svoji kariéru odehrál stovky rolí a stal se jednou z výrazných tváří své generace. Místopředseda SPD Radim Fiala řekl, že nemůže volební výsledky označit za úspěch. Hnutí podle něj svolá státní konferenci, vedení se bude zodpovídat, řekl to televizi Prima. Do konce letošního roku vyprší platnost řidičských průkazů více než 202 tisícům českých motoristů. Výměnu přitom není nutné vyřizovat osobně na úřadě. Řidiči mohou o nový doklad požádat online přes portál dopravy a nechat si ho doručit například do výdejního boxu. Ukrajina je připravená zastavit útoky na ruské rafinerie, řekl to prezident Volodymyr Zelenský. Podmínil to ale tím, že Moskva přestane útočit na energetickou infrastrukturu jeho země. A polská policie získala informace o možném atentátu na premiéra Donalda Tuska a ministra obrany. Uvedla to polská média s odvoláním na mluvčí polského ministerstva vnitra.
0: Co se děje v regionu?
1: 268 milionů korun bude stát oprava haly číslo 18 v pražské Holešovické tržnici. Objekt, ve kterém několik let sídlil nevěstinec, se promění na prostor pro kanceláře a ateliéry. O opravu a financování se postará magistrát. Samotná stavební akce vyjde na 100 milionů. Zbytek jsou pak náklady jako projekt, dozor stavby a nebo rezerva. Konečnou cenu stanoví až chystaná projektová dokumentace.
0: Sport.
1: Hokejová extraliga má rozehrané zápasy 10. kola a v něm Sparta porazila Vítkovice 3-0. Pražané vyhráli doma teprve po druhé v sezóně. Premiérové čisté konto udržel Josef Kořenář. A netradičně už o víkendu odcestovali fotbalisté Slávie k druhému utkání hlavní fáze Ligy mistrů do Baku proti Sabahu. Pražanům už bude k dispozici křídelník Daniel Šturm.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Nedělní víkendové zpravodajství tady u nás na Signálu končíme pohledem na počasí. Pondělí bude s oblačnou oblohou a místy i s přeháňkami, které budou na severovýchodních horách četnější a smíšené se sněhem. Západní vítr zítra zafouká rychlostí do 6 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty na začátku dalšího týdne naměříme od 10 do 15 stupňů Celsia. Takové byly nedělní zprávy na Signálu s datem 11. října. Hezký zbytek víkendu a skvělý start do dalšího týdne přeje Honza Navrátil.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Naším dnešním hostem na Signál Rádiu je herečka, moderátorka, taky modelka jsem se dočetla, reportérka Petra Benmesaud. Ahoj, Péťo.
2: Ahoj, Lucko, to byl krásný úvod, jenom s tou modelkou, teda to úplně už ne, dávno.
1: Ale máš to na ČSFD?
2: Na ČSFD, jo, to je možný, že se to tam objevilo, to tam někdo možná napsal, ale to bylo dávno, dávno, dávno a vlastně já jsem nikdy modeling jako takový ani nedělala, protože jsem na modelku malá. Já mám nějakých 169 až 170 cm. metrů. Ale spíš jsem kdysi dávno, dávno absolvovala takovou jako modelingovou školu, která byla spojená i s fotomodelingem a věnovala jsem se spíš fotomodelingu teda, ale to je strašně dávno.
1: No, takže vlastně i modelka. No, ale já vím, že se přeci jenom víc cítíš jistá v kramflecích, když jsi tou herečkou nebo když tě někdo osloví jako herečku. Vzpomeneš si na okamžik, kdy jsi poprvé řekla, že by si chtěla na prkna, která znamenají svět?
2: No, tak u mě to asi nebylo jako u většiny lidí, kteří většinou říkají, že už od malička chtěli hrát a vystupovali v nějakých souborech. Já si pamatuju, já jsem teda taky od malinka říkala nějaký básničky a brzo jsem četla, strašně moc knížek jsem přečetla, bavilo mě to.
1: Co třeba si četla? Vzpomeneš si?
2: Já jsem strašně ráda četla různý pohádky a Pana Tau a v pubertě jsem měla hrozně ráda knížky Lenky Lancový samozřejmě a Správnou pětku a tyhle ty knížky a samozřejmě, až jsem byla starší, tak to přišlo pak i s hereckou školou, tak třeba Shakespeara jsem strašně měla ráda, jo, nebo teďko Dana Browna. A co se týká knížek, ta teďko čtu ráda různý knížky o nějakého seberozvoje.
1: To je stejně zvláštní, jak ten Shakespeare, veď, je nadčasovej, neskutečně.
2: Je hodně nadčasovej, má nadčasový témata. Všechno souvisí se vztahem a s láskou.
1: No a jaké byly tvoje první kroky v chebských dramaťácích?
2: No ano, to, kdy jsem si říkala, že by mě to strašně bavilo hrát, to přišlo někdy v pubertě a vůbec nevím ten moment, jako kdy se to stalo, nebo co byl ten podnět. Já jsem si říkala, že si na to možná vzpomenula, nevzpomenu. Ale pamatuju si, že jsme tenkrát byli na Gimplu a paní angličtinářka se nás ptala, co bychom chtěli dělat, když bychom byli dospělí. A já jsem najednou říkala, abych chtěla hrát, mně by se to hrozně líbilo. A ona tak na mě koukala a ona říká, no a chodíš někam do nějakého jako dramaťáku? A říkám, ne. A ona, no to by se asi měla, že jo? Tak jsem se přihlásila tenkrát do dramaťáku do Lidušky v Chebu a taky byl kroužek, divadelní kroužek Reneta, který byl při Západočeském divadle v Chebu a tam jsem chodila taky a to byly takový ty úplně první začátky, kdy jsem se seznamovala s divadlem a s monology, s dialogy a s jevištěm.
1: Tak teď už je všem jasný, že pocházíš ze západních Čech,
2: ano,
1: ze Sokolova.
2: Já jsem se narodila v Sokolově, ale rodiče se pak hned přestěhovali do Chebu, takže v tom Sokolově tam jsem vyloženě, že bych mohla říct, že bych prožila dětství, to ne. Zhruba do 18 let jsem žila v Chebu.
1: No a ty jsi se už jako mladá objevovala v komparzech zahraničních historických filmů, protože se na západě Čech hodně točilo.
2: Ano, protože západní Čechy jsou krásné.
1: No jo.
2: Historická města, tam máme ten Lázeňský trojúhelník a hodně se točilo ve Františkových Lázních, v Mariánkách, v Karlových Varech a tím, že jsem neměla vlastně žádné herecké filmové zkušenosti, tak jsem vždycky využila možnosti i se zúčastnit tenkrát v té pubertě komparzu a to byly většinou dobovky a to já mám hrozně ráda, takže to bylo fajn.
1: Navíc ti ty kostýmy slušej, jak by řekla moje babička, ti přistanou. Ty jsi vyloženě ten typ takový, já si tě úplně umím představit. Ne, to nejsem hodná, to je pravda. Přesně nějaký to 17. 18. století ti tak sedí.
2: Ježi, jo. Děkuju.
1: Když nevyšli, protože ty jsi se snažila dostat na damu přijímačky,
2: jo, jo,
1: tak napadlo
2: lidi,
1: tě, že to herectví vzdáš, anebo jsi to zkoušela teda znova a znova?
2: Oni prostě, když se tam nedostanete, tak vám pošlou takovej dopis, že jste vlastně nebyli přijatí pro nedostatek talentu. Jo, což je pro toho člověka strašně jako srážející. Je to velká rána, protože člověk jako tam si musí připravit nějaké jako monology a písničky a básně a vlastně člověk na sobě furt pracuje, má nějakou i zpětnou vazbu od těch lidí, kteří ho připravují, profesionálů hereckých a najednou vám přijde dopis, prostě ne. Tak se přiznám, že jsem to jako chtěla vzdát, no to jako jo. Ale to divadlo je fakt taková srdcovka, že mě to nepustilo a já potom, nevím, jsem to zkoušela na vyšší odbornou školu hereckou, kde to šlo.
1: A to si povíme. Mimochodem, když zmiňujeme to dámu, víš, kolik herců českých se tam nedostalo a přesto to byli tak neskutečně talentovaní lidi, takže já si vždycky říkám, jak to síto vlastně funguje. No, je to o tom nastavení a o tom, kdo se zrovna sejde v té porotě, zřejmě.
2: A o štěstí.
1: Taky. Petra Benbesa na Signál Rádiu.
0: Signál Rádio.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Na Signál Rádiu Petra Ben-Mesound, herečka, nejenom filmová, ale také divadelní. My jsme skončili u toho, jak úplně neklapla ta damu, ale nicméně, ty jsi to nevzdala, to je dobře. A otevřela ti dveře vyšší odborná škola herecká. Jak tam se ti dařilo, nebo co všechno ti vlastně do toho hereckého života dala?
2: Tahle škola je určitě fajn v tom, že se nezaměřuje jenom na herectví, ale taky na moderování. Mm-hmm. Takže z té školy vzešlo, si myslím, spoustu lidí, kteří se věnují ne herectví ve finále, ale moderování. No a pro mě to bylo taky fajn, protože já i občas moderuju nějaký třeba maturitní plesy nebo nějaká vystoupení a je to fajn, si myslím, pro ty lidi nemít to zaměření jenom na to herectví, ale i na to moderování. Ale kdybych si měla vybrat, tak řeknu to herectví.
1: No vidíš, já mám na prvním místě moderování a herectví jsem si zkusila jako ochotnice, bavilo mě to. Tam bylo zase dobrý to, že se vlastně takzvaně můžeš schovat, jo, za ten tým, když to jako moderátor seš sám za sebe.
2: Ano, to je přesný, Luci, ty jsi na to teďko úplně kápla. To je ten velký rozdíl v tom, že vlastně v uvozovkách herec má pak vystoupit najednou z nějaký ulity role a je tam sám za sebe. A vlastně já teda jsem vždycky daleko nervóznější, když někde něco mám moderovat, protože jsem tam za sebe. A jakmile něco spletu, tak jako, nechci říct, že je to neoblivitelný, ale když se něco stane v té roli, tak to kolikrát schováš za tu roli. Ale to moderování, tam je člověk sám za sebe a je to jiný, no.
1: A i ten text, že jo, ty vlastně jako divadelnice ho máš daný, ten scénář, můžeš se trošku měnit, můžeš improvizovat, ale je daný. Když jako moderátor musíš zachraňovat situace, protože někdo nepřijede,
2: ano,
1: nebo přijdou na poslední chvíli, přesně, že teď se to přehodí a nejlepší je takový to vteřinu předtím, než jdeš na podium. To dělají velmi pravidelně ty organizátoři, to je velmi jako živá disciplína a stresující a tohle je vlastně jako diváci vůbec netuší a spousta věcí se mění během toho programu a to je teda o nervy, kdy musím říct.
2: Ano.
1: Tak to si taky zažila.
2: Zažila jsem to, ano.
1: Takže to jsi říkala, je zlatý herectví někdy, ne? Ty jsi se objevila v pohádce Čertova nevěsta, jak na tohle natáčení vzpomínáš?

0: Pan Troška je zlatý člověk a natáčení bylo naprosto nádherný a na to vzpomínám strašně ráda. Už je to teda spoustu let, ale bylo to krásný období, protože se to točilo v létě a u mě to bylo, já jsem byla ve druháku na herecký Vošce a vlastně šla jsem do třeťáku a na škole probíhal, tam tenkrát přišli, já jsem tam tenkrát nebyla, ale přišli tam vybírat právě typy lidí, kteří by se do té pohádky hodili. A vím, že moje fotky nějak nabídla paní tenkrát v tom sekretariátu, která tam pracovala. Takže je to hrozně i o štěstí, že kdyby ty moje fotky nenabídla a oni mě nepozvali na konkurs, tak tam vlastně vůbec nejsem. No nicméně jsem prošla konkurzem a byla jsem dvorní dáma, princezny a bylo to krásný, protože ta pohádka, nevím, jestli posluchači viděli, tak si myslím, že je povedená. Opravdu je hezký scénář, je tam krásná kostýmní výprava a ty lokace, kde se to točilo, točilo se to vlastně v Buchlovicích a v Ploskovicích, tak to je jako krásný. To je prostě máme krásný památky jako v Čechách, no.
1: K Ploskovici mám velmi blízko jako severočech a Buchlovice tam jsem hrála na svatbě a musím říct nádherný místo. Když se natočí ať už film nebo pohádka, tak ty na to můžeš koukat nejenom jako herečka, ale vlastně i jako odborník, protože ty jsi vystudovala.
0: Vystudovala divadelní a filmovou vědu na Univerzitě Palackého v Olomouci a mě to zajímalo ty profese i po té jakoby technické stránce nebo z té druhé strany. Takže já vlastně nejsem úplně takový asi ten běžný divák, co jde do kina nebo něco sleduje. Já se přiznám, že už jsem trošku zdeformovaná, že na to nekoukám v klidu a opravdu sleduju třeba, jaký tam jsou světla a co tam ti herci dělají, jaká je tam mise-en-scéna, jaký je střih taky a zvuk a já se přiznám, že
1: to chodíš frustrovaná občas toho kina, ne?
0: No.
1: Že tam nacházíš plno chyb, běžný divák to tak nevnímá.
0: Asi to jsou jako chyby, ono spíš přesně záleží, co kdo chce. Jo, samozřejmě já asi nejsem úplně divák běžného mainstreamu, se přiznám, ale třeba můj nejoblíbenější film je Amélie z Montmartru, nevím, jestli ho znáš, ten artový film, tak ten já miluju, protože pokaždý, když se na něj podívám, tak tam vidím něco jakoby novýho, čeho jsem si nevšimla, jo, to je pro mě úplně krásný, jako splynutí nějaký filmařský tam poetiky a ještě do toho ta hudba Jana Tiersena, tak to je můj fakt jako hodně oblíbený film, ale samozřejmě u nás se točí krásný filmy a komedie a všechno, ale nejsem úplně ten běžný divák asi.
1: A co bys vypíchla z těch našich českých?
0: No já musím říct, já mám oblíbený, už jsou to teda možná starší komedie nebo filmy, ale třeba se mi strašně moc líbil Šťastný nový rok, Všechno nebo nic, Ženy v běhu byly pěkný, jako teď jsem u těch komedií a jinak si myslím, že máme pěkný i historický filmy a i ty pohádky jsou hezký.
1: Říká Petra Benmesa na Signál Rádio.
2: Signál Rádio. Signál Rádio.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Jste se Signál Rádiem a naším dnešním hostem je herečka Petra Ben-Mesaut. Péťo, máš i po letech trému? Nebo si člověk jako zvykne?
2: To není taková ta tréma, kterou jsem mívala v dramaťáku, když jsem šla před lidi a pamatuju si doteď, teda nevím, jestli tady
1: a
2: to můžu říct.
1: A kolik ti bylo tenkrát, promiň?
2: No, když jsem úplně začínala, já jsem byla nějakých 12, 13, 14, tak nějak ta puberta.
1: To je nejhorší věk?
2: No, to je hodně člověk i samozřejmě sebekritický a myslím si, že splete jedno slovo, že se zboří úplně celý svět a všichni na něj budou koukat, co se to stalo. A pamatuju si doteď paní učitelku z Lidušky, jak vždycky chodila a říkala: Petruško, jestli nejde o život, tak jde o nebudu někoho doplňovat. No, takže tím se jako řídím a je to pravda, prostě tak jako, jo, to člověk má ten pocit, že něco splet, ale ty ostatní tím je to úplně jedno samozřejmě. Ne, takže abych se vrátila k té trémě, tak takovou tu zdravou trému, tu mám vždycky, ale ona povolí, jakmile člověk vleze na jeviště a užívá si tu svoji roli, tak to odezní najednou ta tréma. Mm-hmm. Takže já si myslím, že taková ta zdravá tréma asi k tomu patří. Ono pak lidi, kteří jako jsou hodně vystresovaní, tak to si myslím, že asi pro ně ani to povolání není, protože aby z toho měli víc stresu než prožitku, tak to asi by úplně nebylo ono, no. Ale jako jo, doteď mívám trému i jak jsem říkala s tím moderováním, no.
1: Co je pro tebe lepší v té nervozitě? Filmová role nebo divadelní? Mm-hmm. Co ti jako víc pomůže?
2: No, větší stres pro mě osobně samozřejmě divadlo, protože tam člověk vleze na jeviště a musí to dát. A já jsem vždycky hrála, jako kdy jsme neměli nápovědu nebo možnost žádný nápovědy. Takže tam to člověk musel dát. Samozřejmě stalo se mi taky, že jsem tam něco řekla jinak, tak kolega musel reagovat hned, aby to lidi nepoznali. A v tomhle jsem samozřejmě úplně v klidu. Já, co se přiznám, třeba u filmového natáčení skoro nemívám trému, nebo takovou jako spíš malou, že tam mám takovou tu zodpovědnost, abych nespletla text, abych to neskazala těm ostatním lidem. Ale vím, že když se to pokazí, tak se to prostě střihne a jede se znova. Když to u toho divadla, tam to nikdo nestřihne a neřekne, prosím vás, pojďte ještě jednou. Jako no. Takže je to v tomhle jiný, ale zase o to je to zase jiný úplně kulturní zážitek, když sedí diváci v divadle a vidí naživo herce, než když se na ně asi dívají v televizi. No, je to jako jiný. No.
1: Jasně, ještě u toho večeře, víte, a hodně děti do postele.
2: Jo.
1: No, ale vlastně ono nejde jenom o ten text a to se chci zeptat ještě, jak se připravuješ na to, aby ti to zůstalo v hlavě, protože s tím já měla problém, že mě to vypadávalo, protože jak jsem zvyklá být tím moderátorem, tak já si sice pamatuju, co tam je, že si to jako přečtu a vím, co tam jako bude, abych pořád nekoukala do těch desek, což mi přijde neslušný vůči těm lidem, kteří dorazí na tu akci. Ale já to nikdy neřeknu slovo od slova. Prostě zůstane mi v hlavě obsah a já to dám z hlavy, ale podle sebe a improvizu, což jako herec nemůžu, tak s tím mám problém. Tak jak se učíš jednak slovo od slova a potom jak ještě zahraješ, protože herec vlastně jenom nemluví, on fakt hraje, to zní teď vtipně, ale musíš používat ty ruce, nohy, všecko, hlavu, i tu mimiku. V tom filmu myslím, že je ještě těžší než na tom divadle, protože tam tě z těch desátých řady neviděj, jak jsi mrkla nebo kolik jsi měla slz ve tváři. Tak jak tady to dáš?
2: Já se přiznám, divadelní texty se učím skoro jako básničku. Já si to omílám pořád do kolečka, než vím, že to jako umím. No. Já tam mám zaškrtlý vlastně svoje repliky a vždycky samozřejmě já si jedu vždycky papírem, když třeba nemám toho, kdo by mi to nahazoval a vždycky si přečtu to, co má říkat ten dotyčný a pak už jedu svoji repliku a pak zase. A pokud je to nějaký další monolog, tak ten prostě jedu xkrát. Protože jak jsi mluvila o tom, že člověk samozřejmě na tom jevišti musí existovat, musí tam žít. A aby to bylo přirozený, tak si myslím, že ten text opravdu musí jít z něj a musí to mít naučený opravdu jako lusknutím prstu, že v noci tě probudí, že ti to řekne, jo, aby to pro něj bylo přirozený ještě přitom se právě hejbat. No a jak jsi mluvila o tom filmovém herectví, tak tam je to úplně zase, že to herectví svoje musí srazit úplně na minimum a být co nejvíc civilní, protože tam veškerý ty grimasy na kameru nebo to, tak tam se to neodpouští a tam to pak působí, že ten člověk strašně přehrává. Proto si myslím, že i mají nevýhodu, možná mi to teda někdo vyvrátí, ale myslím si, že mají pak nevýhodu lidi, kteří vlastně celý život hráli jenom divadlo. A najednou pak dostanou možnost před tou kamerou a je to prostě jiný hrát v divadle a před kamerou, no. Ale teď mě ještě napadlo, jak jako se ptala, jak se připravuju, tak já se samozřejmě hlavně rozmlouvám. Jo, já se přiznám teda, že i než jsem šla sem, tak jsem se doma rozmlouvala, že mám takový svý zajetý nějaký věci, který jsem se naučila a těma se snažím rozmlouvat, no. Tak.
1: A co třeba?
2: Zaželezilo-li se to železo, či nezaželezilo-li se to železo? Nebo čí si číšníci píší síčícíme myším? Potkali lyžař zaližařivší si lyžaře nezaližařivšího si. I řekl lyžař nezaližařivší si lyžaři zaližařivšímu si. Zdali pak si lyžaři zaližařivší si dobře zaližařil.
1: No ty jsi dobrá, fíha. Na Signál rádiu Petra Benbeshaut.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Jste se Signál Rádiem a naším hostem je stále Petra Ben-Mesaut. My jsme se bavili o herectví i moderování, ale ty taky učíš angličtinu. Jak se tyhle dvě profese nebo tři dokonce potkávají?
2: Jak se říká, něco mě musí živit, a protože nemám opravdu tolik nabídek na hereckou práci nebo na moderování, aby mě to jenom tohle uživilo. Zatím teda.
1: Tak neboj, teď už budeš, protože jsi na půdě Primy a víš, že tady se dělají taky castingy, protože jsi tu byla na castingu.
2: Jo, tak to by bylo fajn, kdyby samozřejmě jako
1: určitě se někdo
2: ozve
1: z kolegů.
2: Ale tak samozřejmě musím se nějak jako živit a musím říct, že mě to moc baví, ta práce s dětma, celkově i ta angličtina, já jsem ji studovala, takže myslím, že těm dětem mám co předat.
1: Já jsem vlastně taky při médiích 5 let pracovala ve školství.
2: Ty jsi byla taky učitelka, nebo
1: a
2: jsi?
1: Musím říct, že to je vlastně hodně podobný, protože já vždycky, když jsem stála před tou tabulí, tak jsem si připadala, že vlastně moderuju. Má to tu přidanou hodnotu, že předáváš těm dětem něco dál,
2: ano,
1: té budoucí generaci.
2: Já si taky říkám a jako myslím si, že to je náročnější možná pro lidi i co jako nemoderujou učit, protože přesně tak si říkám, já jsem jim teďko tady 40 minut něco vykládala a odmoderovala jsem jim celou angličtinu tady a oni samozřejmě taky mluví, ale jako jo, tak
1: něco na tom bude.
2: Jo.
1: No a tomu předcházelo, že jsi odjela kdysi před lety pracovat taky na Džerbu. Tam si teda taky se musela věnovat dětem, protože jsi tam dělala animátorku.
2: Ano.
1: Takže v podstatě ty jsi si už tehdy propracovala tu cestu k té dnešní
2: Pravda.
1: Profesi učitelky.
2: Jo, já jsem tenkrát, jo, to mi bylo nějakých 23 a já jsem chtěla odjet někam do zahraničí a všichni odjížděli jako operky, na čímž jsem tenkrát taky přemýšlela, jenomže přesně tím, jak mě baví to hraní a moderování, tak vlastně najednou tam jsem se dozvěděla, že existuje práce animátorky nebo i delegátky a tenkrát jsem jela teda přes cestovku, která už neexistuje a to byl teda neskutečný mazec. Já si teď zpětně říkám, jak jsem to vůbec mohla zvládnout, protože tam člověk od rána, co vstane, tak se jako nezastaví až kolikrát jako do 2 do rána, jo, kdy prostě já jsem tam zajišťovala jak jako překlady právě pro ty turisty, tak jsem tam zajišťovala programy pro děti, miniklub jsem měla na starosti, do toho se tam trénovaly vystoupení třeba na večer, do toho jsem pomáhala delegátovi třeba prodávat zájezdy, i jsem jezdila, teda to byly krásné výlety, na výlety lodí jako s turistama a bylo to teda náročné, no, že i v noci, když přijížděli třeba klienti, tak jsem kolikrát tomu delegátovi pomáhala, jela jsem s ním na letiště, takže a bylo to půl roku, jo. To měli tak udělaný, že jsem mezi tím musela mít vždycky pauzu vrátit se, než uplyne doba 3 měsíců. Nevím, jak to funguje teďko, protože tam ta cestovka nějak nevyřizovala víza, takže já jsem vždycky musela se vrátit do Čech a pak jsem tam odletěla znova po týdnu tady. Ale jinak to bylo půl roku, no, bylo to od dubna do konce října, myslím, to bylo, no, tenkrát, takže. Ale jo, vzpomínám na to jako neuvěřitelně a hlavně já jsem byla na Džerbě, vlastně ostrov tuniskej, kde jsem měla možnost poznat tu kulturu nejen jako turista, ale jako taky člověk, který tam žije a tráví čas s těmi místními obyvateli. A je to úplně jiný, no, je to jiný a vlastně tady byly tenkrát hodně předsudky, že všichni říkali, jako se báli o mě a tak a já vlastně potom, když jsem přijela, tak jsem říkala, ale to Tunisko je za mě jedna z nejpoevropštělejších arabských zemí, opravdu. Mm-hmm. Tam jako chodili policajti, nevím, jak je to teda teď, ale tam před těma 20 už rokama chodili policajti v civilu, kdy vlastně, když jsem třeba s někým šla, tak oni hned ho legitimovali a jestli je to všechno v pořádku, se ptali a tak jo, takže ti turisti si myslím, že tam vůbec nemuseli mít strach, že by se jim tam něco stalo. Oni si to opravdu hlídají tu bezpečnost, protože samozřejmě, když by se tam někomu stalo, tak je z toho velký halo a oni najednou ztratí tu klientelu. Hmm. Jo, takže to byla jako zajímavá zkušenost. No.
1: Petra Ben-Mesaut byla naším dnešním hostem na Signál Rádiu. Peťo, ať se ti daří nejenom ve škole
2: děkuju.
1: S dětmi, ale ať chodí nabídky jedna
2: děkuju,
1: za druhou.
2: Děkuju.
1: Akorát teda potom budeš muset omezit hol tu angličtinu na škole. No,
2: no tak uvidíme, jak to bude všechno.
1: Držíme ti palce.
2: Děkuju moc a děkuju moc za pozvání. Bylo to tady fajn a zdravím všechny posluchače Signál Rádia.

0: Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
1: Ano nebo ne?
0: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
1: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
0: Tentokrát si s námi můžete zpříjemnit podzim pořádnou porcí vašich oblíbených filmů nebo seriálů bez reklam. Máme pro vás roční předplatné na televizní streamovací službu Prima Plus a ještě vám k tomu přidáme naše slušivé rádiové tričko v 80kovém retro designu. Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
1: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.
0: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
2: Signál Rádiu posloucháte online
1: na signálradio.cz.

0: To nejlepší z 80. let.
1: Nejpřesnější informace o počasí vám zajistí Morecast, prémiová aplikace počasí. Stáhněte si ji teď zdarma.
0: Mobilní aplikace Signál Rádia je ke stažení zdarma na Google Play nebo v App Store. Google Play nebo v App Store. Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Nejlepší probuzení do nového dne. To je Ráno na Signál Rádio. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je Ráno na Signál Rádiu. Vstávejte s námi. Signál Rádio posloucháte online na signálradio.cz.

0: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Magneťák Signál Rádia. Pamatujete na dobu, kdy jsme se dávali u rádia s prstem připraveným zmáčknout tlačítko rekord? A jak nás štvalo, když jsme to nestihli včas? A část písničky nám na nahrávce chyběla, nebo nám do toho promluvil moderátor? Tyhle časy jsou už dávno pryč, ale my vám je rádi připomeneme. Zapněte si Magneťák Signál Rádia. Několikrát denně si společně pustíme písničky, které jsme si kdysi nahrávali na kazety nebo magnetofonové kotouče. Některé budou známější, jiné méně známé, ale těšte se i na hudební rarity, na které jste už možná dávno zapomněli. Navíc se o nich dozvíte i řadu zajímavostí. Magneťák, Signál Rádia, aneb co jsme si nahrávali na pásky.
1: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio. Posloucháte online na signalradio.cz.